Tolik bristolské trio Tara Clark King Trio a jejich debut albový Somewhere Good v ukázce Slow Island vyšlo na značce World of Echo z kraje minulé ještě měsíce. No a také ještě z minulého měsíce mám tady tuhletu moc pěknou povedenou spolupráci italské producentky Violeta Vici, také myslím, že violončelský a klavíristy také z Itálie Bruno Bavota. Jejich společný album Be Human vyšlo také v červnu na ještě londýnské značce vážnou hudební Big Band Twigety, ukázka In Motion už.

krásné takové vážnou hudební opět dílko s klavírem a smyčci od tentokrát italské dvojice Violeta Vici a Bruno Bavota. Jejich deska Be Human vyšla v květnu, tady se omlouvám, už před dvěma měsíci, a to náznece Big and Wicked, jak jsem řekl. No a před námi je poslední také věc ještě v dnešních novinkách, a to je kompilace remixová pro tentokrát projekt Obeka značky Yuku. Kompilace World No More Remixes, která nabízí právě remixovou práci k té originální desce, která vyšla, myslím, že už loni. A vy znáte remixy od už projektu známý třeba značky Yuku jako Traka, Lees, či také Raisa Fabriani či po 100. Tohle už je remix od DJ Fucci, Bonia Head a Obeka. Remixové dílko ze značky Yuku A World No More Remixes.

Tak tolik ještě remixová kompilace pro projekt Obeka s názvem A World No More Remixes. Vyšlo na značce Yuku, myslím, že minulý týden, a celkově 14 remixových prací od projektu jako Metrodome, Ananda, T.No, Lee Straka, Frederick, či také Jensen Inspectors, Interceptors, tak. A tohle byl DJ Fuji pro skladbu Ponya Head. Kompletní playlist také novinek už visí na stránce Rádia Jedna. My už se vydáváme za profilovým pořadem Intro Dnes se irsko-chilským producentem a zpěvákem Sega Bodega.

Příjemný, ničím nerušený poslech vám přeje Josef Sedloň opět při profilovém pořadu Intro dnes s tímhletím talentem žijícím už v Londýně, ale původem právě irsko-čilským producentem vlastní jména Salvatore Narave Navaretka Sega Bodega. Producent, DJ, zpěvák, který se narodil v roce 92. A současně, jak říkám, už pobývá v Londýně, kde je vůbec považován opravdu za určitě jeden z nejvýraznějších producentů na poli současné elektroniky a avant-popové scény. Ostatně měli jste možnost vidět naživo zde v Praze, myslím, že před rokem a půl. Tohle byla jeho prvotina z roku 2013, píčko 34 značky Week of Wonders, které tam vyšlo na jaře roku 2013 a my jsme si dali z něho úvodní track Konerak. A tohle už z těch pěti nahrávek ještě ukázka číslo dvě, Tantaranta, Tantarantana, tak, skladba. Velmi různorodá směs elektronické experimentálnější muziky. Sega Bodega, dnešní pořadu Intro, info a playlist také najdete na stránce Rádia na právě pod pořadem Intro. Teď už skladba z EPčka 34, Tantaranta.

Sega Bodega v dnešním intru. Telezemné producent, jak jsem řekl, s irsko-čilskými kořeny, žijící však dlouhá léta ve Skotsku, v Glasgow, vlastně jménem Salvador Navarrete. Na tentokrát jeho druhém takovém oficiálním EPčku s názvem Sportswear, které vyšlo z kraje roku 2015 právě na značce tentokrát Activia Benz z Legabeda. Jinak už vlastně docela takové průlomovější dílko, které opět obsahovalo tyhle ty už jeho avantgardně popové, různé i klubové dekonstrukce. Každopádně Sega Bodega zde uplatnil takovou tu kombinaci hodně kontrastů, jak emotivní atmosférické plochy s agresivními klubovými beaty, což myslím, že určitě perfektní věc. Úvodní skladba Sunloop dokazovala. My si můžeme říct, že Sega Bodega už začal vlastně projektem Peace už v roce 2010, ale vlastně poprvé se tím vlastně rozhodl pro svůj pseudonym Sega Bodega od roku 2012, kdy se myslím, že objevili jeho první věci na Soundcloudu, ale my jsme si hráli ten vlastně průlomový nebo prvního EP 34, teď už jsme u toho druhého EPčka z roku 2015, kdy vlastně jste mohli slyšet už tu úvodní skladbu Sunloop s EP Sportswear. Dáme se ještě jednu ukázku Ellis, pak se už podíváme také na jeho další píčko z roku 2015, tentokrát SS z Podzimu, které vyšlo už, myslím, že také posléze na jeho značce Nax, kterou založil už v Londýně, kam se také přestěhoval. A tohle je už ale ještě EP Sportswear ze značky Activia Benz z Lagerbeda a skladba s názvem tentokrát Alice.

can join Mama.

Posloucháte profilový pořad Intro dnes se Sega Bodega, tímhletím londýnským už současně producentem jménem Salvador Navarrete vlastním a jsme u jeho, tentokrát je EP SS 2015, protože vyšlo ještě jedno o dva roky později s názvem SS a je to soundtrackové, vlastně takové album, které je silně inspirováno právě filmovou muzikou. Tyhle ty mixtapy obsahovaly dekonstruované temné předělávky známých filmových soundtracků a my jsme si hráli předtím skladbu 40, tohle už je A Clock Work Orange, pod náma ukázka, jinak zde nejdete třeba, ale i film třeba z film Kids nebo Eraserhead a také Akira či Fallen Angel ukázku. Každopádně tohle už je ale skladba s názvem Akira z téhle soundtrackové desky mixtapu Sega Bodega s názvem SS závorce 2015.

Tak to byla ukázka CC, mimo jiné singlík, který se objevil také v roce 2017 v únoru ve spolupráci také se Shy Girl, tohletou také zpěvačkou a producentkou. Každopádně to bylo v roce 2017, kdy pak se objevila tato singlová věc i na EPčku už třetím Segeborg je SB. Pro značku Crazy Legs vyšla také v únoru nakonec a jste na ní našli celkově 6 nahrávek. My si dáme už ukázku String in April z té různorodé, opět takové experimentální elektronické dílka, které opět dekonstruuje ten takový popový možná experimentální elektronický věci, propojuje se britským basovým bass music či grime. Tohle už je skala String in April a EPčko SB Sega Bodega v dnešním intru a více info a playlist na jedné stránce právě Rádio 1 po pořadu intro.

Tak to byla ukázka Bacardi, ukázka z dvojskladbového EP Nivea, které se objevilo rovněž také v roce 2017 a Bodega ho vydal opět na značce Crazy Legs, tomhletom bristolském klubovém bass labelu. No a vy jste poslouchali tu skladbu, jak jsem řekl, Bacardi, ale v tom roce 2017 se objevilo také to druhé soundtrackové EP SS 2017 pod titulem, které nabídlo tentokrát 9 nahrávek. Je to různé opět skladby inspirované filmy, jako třeba Requiem, Aliens, Stalker nebo také Tree of Life. My si dáváme už ukázku skladby s názvem Ghost, když pod náma zněla ukázka z toho tracku Aliens. Každopádně vy posloucháte intro dneska se Sega Bodega, jsme u jeho soundtrackového EP SS 2017 a tohle už je ukázka s názvem Ghost.

Tak to byla už ukázka z té právě soundtrackového dílka, opět druhé už v jeho diskografii SS 2017 a skladba s názvem Tree of Life. My se teďka ale podíváme vlastně na tu jeho remixovou tvorbu a vůbec producenskou tvorbu pro jiné interprety, ostatně právě s hudebnicí Oklu Sega Bodega také spolupracoval a produkoval, myslím, že i pro ní, pro tuhle tu francouzskou hudebnici, kterou jste viděli na festivalu Lunch Meet, myslím, že před rokem a půl, nebo před dvěma už vlastně skoro. Každopádně tohle je už verze Segy Boregy, vlastně remix piano version skladby Friendless, která může navazovat právě na ten klavír v předchozí ukázce Tree of Life. Tohle je Oklu a Sega Bodega, jeho předělávka remix piano version skladby Friendless.

Tak dozněla nám ukázka single Kiss to My Phone, který se objevil v roce 2018 od Segi Bodegi na podzim a byl předznamenáním také jeho pět takového koncepčního už dílka s názvem Self-Care. Tohleto EP vlastně obohatil poprvé i svým vlastním modulovaným vokálem, jak jste slyšeli. Jarno se o takový určitě zlom, jeho první takový ucelený solový projekt, který vydal také už pod lavičkou i svého vlastního labelu Nax. Každopádně my si můžeme říct, že tohleto EP obsahovalo takový vlivy, možná jak experimentálního a takového elektronického zvuku, tak i R&B a celkově 6 nahrávek jste tam našli. Takový docela roztodivný věc jako Hopeless či Daddy s takovými nasekanými samply, ostatně můžu pustit takhle podobnou. Každopádně multidisciplinární počin Segi Bodegi, kdy ostatně oslovili 6 různých nezávislých režisérů, kteří natočili krátký vlastně takový videa k těm 6 nahrávkám EP Self-Care, neboli Sebepéče. A projekt vznikl ve spolupráci právě s platformou Boiler Room. No a my si dáme z tohohle dílka Self-Care ukázku ještě další. Tentokrát skladba má název Maryland a EP Self-Care z roku 2018, které vyšlo na znehoznece už Nax právě také a to v říjnu.

To byla samostatná singlová věc, která vyšla z kraje roku 2019. Sega Bodega skladba single Mimi, který navázal na to úspěšné průlomové EP Sportswear, teda chci říct Self-Care, tak. Jinak na tohletém věci se snad podílela dokonce jak francouzská producentka Oklu, tak i nizozemská experimentální zpěvačka Bea 1991, která byla jako spoluautorka mimo jiné textu. Každopádně v tom roce 2019 už ale pracoval Sega Bodega také konečně na svém prvním albu, dlouhodající desce Salvador, a ta vyšla až v tom následujícím roce, ale v listopadu už, na sklonku roku 2019, se vyšel tenhle ten singlík s názvem Jusak, první věc z této chystaného debutu albového Salvador. Tady je už Sega Bodega a vy posloucháte první část o tomhletom irsko-čilském producentovi tvořícím už v současné době v Londýně. Jinak vlastním jménem, jak jsem řekl, Salvatore Navarrete. No, Salvador právě podle svého jména nazval také své debutové album, odkud pochází tenhle první single Jusak.

nakonec pod jeho jménem Salvador, tím civilním jménem. No jedno se musím říct o směs celkově 11 opět věcí, která no, hodně čerpaly z takové té současné R&B emo scény i avantgardního popu a zároveň využívaly tyhle ty modulované vokály, což mě osobně moc nebere, ale ta, myslím, že produkce byla velmi, velmi podařená. Vyšel, myslím, že ještě videoklip ke skladbě Rising Hell, kterou posloucháme pod náma. Každopádně album Salvador se, musím říct, určitě moc povedlo. My si z ní dáme tentokrát dvě ještě ukázky. A to skladbu Masochism a Heaven Knows, se takový ten protipol těm komerčnějším singlovým věcem z téhleté jeho debutové desky Salvador, která vyšla na jeho značce Nax, jak jsem řekl, z kraje roku 2020. Teď už výborná věc Masochism, Sega Bodega v dnešním intru, aspoň té první části, kterou posloucháte právě.

0: jump between such hoops for feeling. With you I always end up killing. I jump between such hoops for feeling. With you I always end up killing. I jump between such hoops for feeling. With you I always end up killing.
1: To byla další ukázka, ta čtvrtá z debutové desky Segi Bodegi Salvador, která vyšla, jak jsem řekl, z kraje roku 2020 na jeho značce Nax. A ukázka Heaven Knows, každopádně vydařený debut, který opět nabízal tu velmi zajímavou propojení jak takových těch agresivních přebuzených basů, tak i právě s kontrastem s různými melodickými vyhrávkami akustické kytary, či právě popovými syntezátory, tedy show emo stylu, ale my si můžeme říct, že pod námi zní ještě ukázka jenom Kuvaš in Snow, výborný závěrečný takový atmosférický track, na kterém spolupracovala třeba i čelistka a zpěvačka z značky 4AD Lucinda Chua. Každopádně tohleto album se povedlo a mělo velkou odezvu mezi fanoušky a i kritikou. Jestli Kále, dáme ukázku ještě z dalšího počinu z roku 2020, protože po vydání téhle desky vlastně Sega Bodega nemohl ani vyjet na turné, neboť byl covid v té době a podařilo se mu vytvořit takový charitativní, kolaborativní projekt s přáteli právě z alternativní scény, který se nakonec objevil v květnu roku 2020. A to jako série takových intimních, nejdříve lo-fi videí na YouTube a později tohle i oficiálního releaseu, který se objevil, myslím, že s odstupem až o několik let později, s názvem Re-establishing Connection, znovu navázání spojení. No a vy na něm najdete takové známé věci, třeba jako je právě skladba Teardrop od Massive Attack, tentokrát však Sega Bodega jako cover a zpěv Lofida a Cookie. Tady je už ukázka z EPčka Re-establishing Connection z roku 2020, respektive 24.

To byla ukázka další z tohohle počinu z období covidu od Segy Bodegy, EPčka Re-establishing Connection, který nabídlo celkově 8 coverů do takové intimní podoby, kde jste mohli slyšet právě jako hostující v tomhle případě Earth Eater, to byla skvělá Fade Into You, původně skladba od Maisie Star, kterou jste možná ani nemuseli poznat. Ale na tomhle tom počinu, jak jsem řekl, jste našli cover třeba i kapely Wheatus, popunkové Robbieho Williamse, třeba zpěvačky Dido, Britney Spears, a nebo také Maura Picotta, producenta, či Gwen Stefani. Tu zpívala shodou okolností Lapsley, to byla skladba Cool. No a vlastně ta také ostatně z ní teďka také pod náma, tahle ta její předělávka. Ale oni si zlapsli právě s touhletou britskou zpěvačkou, střihli také společný pak single koncem roku 2020, vlastně Make You Stay, kterou vydal v listopadu Sega Bodega přes svůj label Nux. A my si právě tuhletu věc také pustíme teďka jako poslední ukázku v dnešní první části o producentovi původně s irsko-čilskými kořeny vyrůstajícímu v Glasgow a později tvořícím v Londýně. Salvador Navarrete a Sega Bodega. Takže po té spolupráci ve skladbě Cool od Gwen Stefani, vlastně původně věci z Lapsley, Sega Bodega nakonec ještě v listopadu vydal tuhletu další spolupráci s touhletou londýnskou zpěvačkou, kterou jste viděli také, myslím, že v Praze už v roce na muzibaru Lapsley. Sega Bodega a skladba Make You Stay, poslední věc v dnešním pořadu intro, aspoň té první části. Za týden budete poslouchat právě tu druhou o Sega Bodegy. Teď už ale za chvíličku také seance, dnes s novinkou ze značky právě labelu A Strangely Isolated Place od projektu Noodle Therapy. No a doplním kompletní playlist intra dnešní první části, najdete na stránce Rádio 1.

příjemný, ničím nerušený poslech vám přeje Josef Sedloň a při pravidelné nedělně pondělní seanci. Dnes právě po dlouhé době musím říct s americkou značkou Strangely Isolated Place. To má tom elektronicko-ambientním vydavatelství, který založil už v té předminulé dekádě Ryan Griffin. A vycházeli na něm jak down tempo, tak i chill věci. A později od roku 2012 se zaměřil na fyzické vydávání desek převážně právě na poli ambientu, ale je pravda, že v poslední době tam vycházely taková beatová i vydání různých desek, takže jsme se dlouho tomuhle vydavatelství nevěnovali, ale dnes si představíme právě tuhletu novinku od značky Strangely Isolated Place, která vyšla teďka vlastně už na konci minulého měsíce, takže před nějakými třemi týdny. Jedná se o projekt Dana Portraka Noodle Therapy, tohodle už legendárního ambientního elektronického projektu z Brightonu, který vznikl právě pro jeho takové ambientní modulární a syntezátorové hardwareové experimenty. Jinak on sám, Dan Porter, se věnuje jako hudebník muzice už od konce 90. let, každopádně v různých projektech jako Ghost of Ruin či Cosmic Acid, ale tady to je album, které právě čistě věnoval ambientní hudbě. A my jsme na úvod slyšeli jeho skladbu In Threes, která je právě jednou z těch celkově 10 nahrávek, které najdete na této novince. Je celý měsíc staré. Ze značky Strangely Isolated Place. No, my se právě dneska budeme věnovat tomuhle vydavatelství a podíváme se zpětně také do té minulé dekády až postupně za různými releasy od známých už men na poli ambientu, ať je to třeba projekt Illuvia, Gaston Arevalo, Markus Gintner, či také Viul a Beno a Piolar, jejich společný album třeba, či Love and Pearl, nebo také James Bernard, všichni tyhle zazní v dnešním pořadu seance, ale my se teďka vydáme už za deskou album Field Notes od projektu Noodle Therapy na další ukázku. Konkrétně z klubu Animal Rain, Noodle Therapy aka Dan Porter, americké značce Strange Isolated Place v desce Field Notes. A já vám přeju krásný poslech z dnešní seancí, jejíž playlist už najdete také tuhle chvíli na stránce rády, na který budu postupně doplňovat. Takže krásný poslech. A doplním, že pokud nestihnete, tak najdete na stránce seance na rádiu 1 také odkaz na rádiu LV sajtu, kde jsou záznamy i starších seancí.

0: Tolik putování dneska s značkou A Strangely Isolated Place v dnešní seanci, a to v souvislosti s jejich nedávným releasem od projektu z Británie Noodle Therapia, album Field Notes. My jsme skončili tentokrát však u Markuse Gintnera, jeho desky Empire z roku 2018, kterou obohatili i některé spolupráce. Tohle konkrétně byla s BV Dubem ve skladbě Kuria. Ostatně kompletní playlist také seance už najdete tuhle chvíli na stránce Rádia 1. Od mikrofonu se pomalečku s váma loučí Josef Sedlin. Přeju vám krásný poslech s Rádiem 1. My se uslyšíme už dnes v 19 hodin při pořadu pravidelném CD Nonstop. Dneska s výbornou jazzovou saxofonistkou značky Gontvana Jason Mira a jejím deskou Horizons debitem, a naslyšenou pak už naživo v úterý opět po 15. hodině. Dobrou noc.
1: Vývar. A rybí vývar získáme jedině z rybí hlav, jo? A z nějakého kousku nebo odřezku jiné rybí.
2: Ale pozor, milí pane. Nejlepší vývar získáme jedině na Rádiu 1.
1: Tam není to nic proti žádným bontónu. Zrovna tak tam můžeme...

Ah!

0: větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM
2: a také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Reklama Rádia 1.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, zdravím posluchače a posluchačky Rádia 1. Já jsem Lenka Zbořilová a od 6 do 9 vám budu tady pouštět nějaké písničky. A co nám teď právě dohrálo, tak byly Orchid Manti z písnička Calm Down Phase. Kapela, nebo spíš takový solový projekt Tomase Howarda z Atlanty, vydávána slovenském labelu Star Trek. Je to z desky In Airports, docela tak jako inspirované nějakým letišti a podobně. No a my už si teď pustíme, vrátíme se zpátky do Česka a pustíme si Kale.

0: Reklama Rádia 1.
1: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s 3letou zárukou zdarma na InSportline.cz.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
5: Reklama na Radio 1.

Právě nám dohráli Atmos Bloom, což je taková dream popová formace z Manchesteru. A no, my teď si pustíme moc pěkný takový bedroom popový projekt, jmenuje se Zahara a písnička bude Whispering Tree.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Desátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcerová, japonská hráčka na koto Karin Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbauer, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková, nebo finský akordeonista Kimmo Pohjonen a francouzský hráč na bicí a perkuse Cyril Atef. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky na dobržskabrana.fest.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Dobržskou bránu najdete audioknihu Liz Moore Kdo se ztratí v lese, vydavatelství One Hotbook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Znovu použitelný, rychle

0: schnoucí antibakteriální hadřík Kula Cloth na otírání moči. Konec kapesníčkům na cestách. Obchod na Letné či pod 7kg.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
1: Tak a nám už teď právě hraje Nicole Boková, která na festivalu Dobrožská brána taky zahraje.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s 3letou zárukou zdarma na InSportline.cz.
3: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Reklama na Radio 1. Ah.

K nám právě dohrála skladba od anglické písničkářky Beth Orton. Song se jmenoval Before I Knew, je to z desky The Ground Above, vyšla v červnu tohoto roku. My zůstaneme u trošičku, jako řekla bych, podobného žánru, i když je pravda, že ty nové singly zase nejsou tak podobné těm starým, a to bude od sourozeneckého dua Angus and Julia Stone. Vydali, myslím si, že zatím ještě nevydali desku, ale vydali dva singly určitě. Jeden z nich se jmenuje Karaoke Bar a ten si teď pustíme.

Hitparáda Rádia 1. Máme tady pro vás pořádně našlápnuté novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve zpěvačka Phoebe Bridgers a její nový song, který se jmenuje Lost Boys. Na tomto singlu také uslyšíte vokály od Lucy Dacus a Jillian Baker. Dvojice Boy Harsher se vrací po 4 letech se skladbou Jeans. Polly Jean Harvey má také novou píseň. Je kosmická, je věnovaná sondě Voyager a také se tak jmenuje. Japonský velikán DJ Crush vydal už svoje 14. album a tady je skladba I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yala. A o závěrečnou novinku se postarala londýnská rocková čtveřice Django Django a skladba Chemical.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na festival Vifič ven na poli. Ten se koná od 28. do 29. srpna v areálu Pole designu v Bílovicích. Vystoupí zde například Midi Lidi, Praga Union či Iva Bitová.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: My už si teď právě pouštíme nový single od PJ Harvey, Voyager.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ukulele festival letos naposledy. Xindl X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
6: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, posloucháte Rádio 1 a teď jsme doposlouchali písničku od Nickyho Mleboma, což je brněnský hudebník, původem tedy z Rakouska. A song se jmenoval I Was Social Distancing Before It Was Mainstream. No, já můžu říct, že já jsem teď o víkendu byla na festivalu a taky bych se ráda ještě nějakou dobu distancovala a držela trošku někde mimo lidi, protože to bylo vlastně poměrně náročné a hodně socializace. Kdo chodíte na festivaly, tak určitě víte, o čem mluvím. No, my si teď pustíme další song od Matyášových kamarádů a jmenuje se Má blbá hloupost.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo. Otupěle hleděla přes průzor přilby, zatímco za ní utěsňovaly dveře. Před ní se tyčily další dveře, zakázané. Tiše čekaly na otevření.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

0: platform.
1: Právě nám dohrává písnička The Train's Gonna Save You od projektu, který si říká The SFS. Je to projekt Antonína Miky z Brna, možná ho znáte z kapely Sings, která bohužel oznámila já si myslím, že přátelský rozchod, rozpad, říkáme tomu, jak chceme. A odehráli vlastně poslední koncert v pátek v Brně. No, ale já se vlastně jako těším na to, co budou členové Sings stále tvořit. Takže TSFS byla vlastně taková jedna z těch ukázek, co Antonín dělá. A my se teď pustíme All the Tired Horses od Lidské hyeny. Jinak připomínám, že já se snažím doplňovat na Rádio 1 playlist, takže tam najdete písničky, které hraju, a taky mám tady chat, takže kdyby se někdo chtěl ozvat, tak klidně můžete napsat. A teď už Lidská hyena.

Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Reklama na Radio 1.

Tak to byli Síček a jejich Jaro, léto, podzim, zima, kapela z Tábora. A teď, co bych ráda pustila, tak je písnička ze solové desky Vila Šefa. Můžete znát jako frontmana Okkervil River. Za mě je to moc hezký a zdařilý. A tenhle song se jmenuje Lapsed Catholic. Takže užívejte, pokud chcete.

0: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
1: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Reklama na Radio 1.

posluchači a posluchačky Rádia 1. Právě nám dohrál Swim Camp a písnička Stupid Thing. Je to projekt z Filadelfie. Vzpomínám si, ještě svého času vydával na slovenském labelu Z-Tapes, když ještě existoval. Má toho taky na kontě už víc a za mě vlastně moc příjemné lofíčko. My se teď přesuneme do Česka a pustíme si song s názvem Jazyky od kapely Tábor.

0: Hele, Josko, Tomáš, v Plzni, v Budějovicích, v Praze?
1: Co, v Liberci? Pivo?
0: Ne, Rádio 1.
1: Aha.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
3: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
2: Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Reklama na Radio 1.

Tak to byla písnička Appetite od Zacha Bryana. Vyšla letos v lednu. Jo, myslím si, že v lednu. No, za mě favorit na té desce. A teď bych se přesunula do Polska. Pustíme si písničku od Coles, která se jmenuje Guns Eagle? Egal. Tak nějak bude to napsané určitě na stránkách Radia 1 v mém tracklistu. Takže tady Coles z Polska.

Právě jsme doposlouchali písničku Cue the Sun od kapely The Mars Volta. Je to z desky z minulého roku, podle mě trošičku přehlížená písnička, je to fakt, vlastně jako celá ta deska mě hodně baví, ale zvlášť tady tenhle song je opravdu moc, moc hezký. No a teď si pustíme písničku, která je i v novinkách ve Velké sedmě na Rádiu 1. Je to písnička Polana od české kapely Pozhudba, kteří vlastně vydali takovou sbírku písniček na akustické kytary. A tak, je to takový příjemný vlastně folk, country. Takže písničky, staré písničky v nových šatech. Takže pojďme si to pustit a tady je už Pozhudba.

0: kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Zejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem zas.
1: Jdeme. Arthouse Zejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen

0: CD Non-Stop.
1: Britská jazzová saxofonistka a skladatelka Jasmine Mira patří k objevům manchesterského vydavatelství Gondwana. Právě tam vyšel její debut s názvem Horizons v roce 2022. A vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Non-Stop.

Právě nám dohrává písnička City Sick od švédské kapely Division of Laura Lee. Vlastně shoutout Orlovi, od kterého tento song, nebo spíš celé EPčko mám. My si teď pustíme galantního gentlemana od kapely We Lost the Sea, takový postrok, a potom už nás bude čekat přehled toho, co najdete v týdenníku Respekt.

0: Zdravím posluchače a posluchačky Rádia 1. My jsme teď tady s přehledem od Sylvie Lodre z Respektu, co můžete čekat tento týden. Takže Sylvie, je to vaše, můžete nám popovídat, co tam najdem.
1: Dobré ráno, tak já bych začala možná od obalkového tématu, která má titulek Špatný oto na špatném místě. A myslím si, že i člověk, který až tak do detailu nesleduje českou politiku, bude tušit, o kterém otu je zde řeč. Je to tedy o ministru kultury, o Otu Klempířovi. Je to velmi zajímavý portrét politika, o kterém, když nastupoval, tak se ještě vlastně nějakou dobu spekulovalo, jestli takový ten jako chaos a ten jako pocit, že úplně neví, co dělá, jestli to třeba není nějaká strategie rafinovaná, motoristická. A teď se vlastně ukazuje, že, jak ukazují teda moji kolegové, kteří ten text psali, což je František Trojan, Honza Vytvar, Eva Soukeníková a Kristýna Jelinková, tak to nebyla strategie. Je to skutečně jako člověk, který úplně nerozumí tomu rezortu a z toho, co kolegové, kolegyně nashromáždili, vyplývá, že ho až tak ta kultura nezajímá, což si myslím, že je jako poměrně zajímavá zpráva. Pak celkově to číslo je jako poměrně dost motoristické, protože se kolem této strany vládní toho hodně dělo. Narážím samozřejmě na nehodu čestného prezidenta motoristů sobě Filipa Turka, přičemž upozorním, že máme k tomu velký komentář od Filipa Zelenky, kde Filip vlastně velmi přesvědčivě argumentuje tím, že ta nehoda z různých důvodů by skutečně mohla znamenat konec politické kariéry pana Turka na rozdíl od těch jeho předchozích skandálů. Ale abych teda úplně nás netýrala jenom politikou, tak zmíním nějaká nepolitická témata. Petr Horký kolega se vydal do Přerova na další místa zjistit, jak se stalo, že Linda Nosková se stala šampionkou, která tady nedávno vyhrála Bledon, tenisový šampionát ve Wimbledonu. To vlastně celkem zajímavá zpráva o tom, proč se teda vlastně daří českým tenistkám. Tam možná prozradím, jako specificky tedy sportovkyním, tam možná prozradím, že je, mezi důvody je poměrně jednoduchý důvod, že kluky obecně, ještě zejména v nižším věku, láká víc fotbal nebo hokej a taky jsou tyto sporty vlastně finančně o něco nebo výrazně příznivější než ten tenis. Pak zmíním recenzi, kterou mají úplně všechna média samozřejmě, protože do kin vstoupil nový film Christophera Nolana Odyssea, který vzbuzuje tedy jako jak velká očekávání, tak nějakou skepsi. A teď skutečně vůbec jako nenarážím na ty úplně jako mimoběžné spekulace nad tím, jestli jako někdo hrající postavu z mýtu starého 3000 let je tedy historicky věrný nebo ne, jakože ta absurdita té debaty je občas jako velká, ale Jindřiška Bláhová kolegyně se vlastně jako velmi dobře zanalizovala ten film jako v kontextu vlastně Nolanovy filmografie. A zmíním ještě jednu věc, a to rozhovor, máme vlastně rozhovor s biologem, ekologem Ondřejem Sedláčkem, který je takový trochu provokatér, on vlastně do té české debaty vstupuje takovým argumentem, že vlastně jako oheň a oheň v lese není nutně jako katastrofa, tak jak vlastně máme tendenci to vnímat, ale vlastně může být ozdravný, může být prospěšný a může vlastně tomu lesu a přírodě jako takové velmi prospět. A vlastně ten pohled jako dokumentuje nebo dokládá vlastně tím, co se děje v Českém Švýcarsku, kde vlastně ten les se velmi jako zajímavým způsobem po tom nedávném požáru obnovuje. Tak a teď vlastně bych mohla mluvit ještě jako poměrně dlouho, což úplně nechci, ale jenom zmíním, že samozřejmě kromě toho teda, že jsme jako v určitém směru oldschoolové médium, to znamená, že každé pondělí vychází jaksi tištěný náš časopis, ale také v elektronické formě, tak každý den vlastně zveřejňujeme u nás na webu, také jsou k dohledání v aplikaci obrovské množství, musím říct, jako hodně textů, rozhovorů, nejrůznější témata a připomenu naše podcasty, které také pro vás připravujeme.
0: Super, tak. Děkuju moc, Silvie, vy jste vlastně obsáhla všechno, i včetně toho reklamního okénka, kde můžeme si Respekt koupit, nebo kde můžeme číst, takže já vám moc děkuju za tenhle přehled a přeju vám hezký den.
1: Taky a všem hezký i týden.
0: Díky. No a my už si teď pustíme další písničku, takže ještě jednou děkuju moc Silvi za tenhle přehled. Určitě podpořte týdeník Respekt a já tady s vámi ještě chviličku budu.

Právě nám dohrál projekt Elvis de Presedly. Písnička se jmenuje Who Can Be Loved in This World a já se s váma pomalu loučím, takže moc díky, kdo jste poslouchali i neposlouchali od 6 do 9. Já se na vás budu zase těšit příští, no, za 2 týdny. V pondělí za 2 týdny a no, ještě vás dneska bude čekat super program na Rádiu 1, tak určitě poslouchejte. A co by to bylo za směnu, kdybych samozřejmě nezahrala aspoň jednu písničku od Lany Del Rey, to znamená, že já se s váma loučím tady tímhle songem Textbook od Lany. Takže ještě jednou díky a poslouchejte dál Rádio 1.

0: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
3: Že nic neřešíš.
2: Přesně.
3: Proto jsme vybrali auto ESA.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
5: Reklama na Radio 1.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: Je to tak a dobré ráno vám přeje i Žofie. Od nás z Rádia 1 já vám budu pouštět písničky až do 12. hodiny dopolední, polední. No a začneme velmi zlehka. V pátek vyšlo nový album americkému hudebníkovi Steve'u Lacymu. Jmenuje se Oh Yeah a já vám hraju písničku Pure Color, kde na featu můžete slyšet výbornou Eriku Badu.

Slyšeli jste novou ukázku od Steve'a Lacyho z jeho nového alba Oh Yeah. Minulý týden jsme si hráli první ochutnávku z tohle alba, kde jste na featu mohli slyšet Sezu. Na celý tohle album určitě nebude mít o nic horší produkci jako to minulý Gemini Ride, za který si získal Steve Lacy i cenu Grammy.

0: dostaneš.
1: Na to album se mi líbí tak moc, že vám pustím hnedka dvě písničky z něj. Tohle je Fully Submerged, kde na featu můžete slyšet Astrone. A ještě si pustíme písničku, kde můžete slyšet Loyla Carnera.

0: Reklama Rádia 1.
1: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s tříletou zárukou zdarma na InSportline.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Reklama na Radio 1.
10: V zimě vás nezahřejeme,
11: léto neochladíme,
10: ale jsme vaše

Tohle je písnička, která vyšla dneska ráno. Čerstvějc už to nejde. Písnička A Star to Guide Us. Hlas patří Chestrovi Watsonovi. Chestru Watsonovi. A ty vokály v pozadí, to je Monty. No a ještě jedna písnička, jak jsem předesílala, z debutového alba Joe Jamese. Parádní na jazzlý soulový album. Yeah, I told my brother slow down with that hustle though. Even though I know he's trapping and he won't change. When life's good, brother, time is a funny thing. Vyšlo v pátek a jmenuje se The End Never Ends. A tady na featu můžete slyšet mýho velkýho oblíbence Loyla Carnera. Trapped in a trap and I know a couple acts getting active off the perks and the fin are gonna jump. No a kdybych měla jmenovat ještě někoho, koho uslyšíte na tomhle albu, je to třeba dlouholetý spolupracovník Joe Jamese, Hack Baker. Man, 50 cent left him with his head leaking claret by his cherry red on a dream, man, it's very dead. I told bro, stop. Ignorance was never bliss. Not

Máme krátce po 9:30 ráno. Před chviličkou nám dohrál Pasalie a Ladipo. Jejich úplně čerstvá společná písnička No Level. No a tohle je nový album Trickyho, Different When It's Silent. Na featu můžeme slyšet Mitche Sandrese.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo. Mrtví byli všude, pokrytí prachem a hlínou. Obleky steřelé působením toxických žíravin putujících s větrem. Juliet zakopávala o další a další.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Karla, popová muzikantka, řekla bych dost up and coming, z Barcelony, žijící v Los Angeles. Vydala letos malý EPčko, kde jsou pouze tři písničky, jmenuje se Mother Nature a my si z něj hrajeme skladbu Hot.

No a ještě chviličku předtím to byla Stacy NKR a její Bell of the Ball. Kdybyste nestíhali, co si hrajeme, nebo vás to z nějakého důvodu zajímalo, na stránkách Rádia 1 je průběžně doplňovaný tracklist pod mým jménem Žofie.

Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou.

Tahle lehce temná, ale velmi atmosférická písnička se jmenuje Grave. A je to první spolupráce dvou londýnských producentů. Jeden je velmi, řekla bych, nám známý James Messiah. A producentka a písničkářka, která se říká May.

tady tomu kanadskému multiinstrumentalistovi a producentovi, který se říká Mormor. Vyšly i další dva singly, který velmi doporučuju.

0: reklama Rádia 1.
1: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Reklama na Radio 1.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB Plus a na podcastech.
4: Kulturní servis. Je to tak, je tady 10. hodina ranní a s ní i kulturní servis, ale ještě vám povím, co jsme si před chviličkou hráli. Byla to londýnská producentka, zpívačka, písničkářka i DJka Nia Archives, která je z Londýna. A vydala svoje pořadově druhý album, jmenuje se Emotional Junglist. My jsme si hráli skladbu Tender, velmi 2K vibes. Mohli jsme tam slyšet zpěváka Sampu. A jinak na tom albumu můžete slyšet i třeba výbornou R&B zpěvačku Georgiu Smith. Už je 10 a jdeme na kulturní servis. Pro dnešek pondělí 20. července 2026 svátek mají Iljové. Tímto jim přejeme všechno nejhezčí od nás ze strašnického studia. A jdeme se podívat na festivaly. Dneska můžete zajít například na Landscape Festival, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Kostel v pohybu, pětidenní festival plný tance, hlasu, improvizace i nového cirkusu na náměstí Barikád. V sekci galerie tady máme například Biennale ve věci umění 2026 ve Veletržním paláci, Tusculum a dalších místech v Praze a Pardubicích. V nové budově Národního muzea můžete stále zajít na výstavu Czech Press Photo. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. V Rock Café vystavuje kolektiv autorů výstavu Wall of Hope. V koleji 1 v Březnici je Jaromír 99. Docs v Holešovicích Radka Bodzevič, výstava s názvem Faust. Galerie Rudolfinum Datas, The Data and the Sovereign. Studio Pram, Amy Saikia Wilson, The Adventure of Finding It and Then Losing It. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No.

No a u nás na rádiu jedna od 18 hodin pořad Big People, v 19 hodin CD Nonstop, tentokrát s album Horizons od Jasmine Mira. Ve 20 hodin pořad Ešus, 21.00 hudba za dobrou práci, v 10 hodin večer pořad Inklubátor a v 11 potom Jazz a Fusion hodinka.

Tohle je kanadská hudebnice Sophia Stell. A její úplně novej track Molly in the Club. Na jejím posledním EPčku How to Win at Solitaire, the deluxe version, můžete najít kolabo tracky třeba s Muramasa.

No a tohle je moje velmi oblíbená producentka. A taky trénovaná zpěvačka operní, která se říká Earth Eater. Před pár dny vydala nový album Heavenly Body. If I'm the bottle, you're the message. No a na něm najdete i tady tu písničku Fast Asleep, kde můžete slyšet i výbornou francouzskou producentku a vokalistku Oclue.

některé písničky byly koprodukované třeba od producenta No Such Thing nebo od Michaela Andrewse, což je ten stejný producent, který spolupracoval s Garym Julesem na písničce Mad World ze soundtracku Donnie Darko. Earth Eater na Rádiu 1. A za chviličku už Logic 1000 featuring Kučka.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

0: Rádia 1.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
4: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
5: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, jak jinak. Tohle je Laura Jašková, kterou můžete znát pod jménem Miaulau. Minulej týden vydala nový track Panika. Jinak ji taky můžete znát jako baskytaristku z kapely, slovenský kapely Billy Barman.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Desátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcerová, japonská hráčka na koto Karin Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbauer, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková, nebo finský akordeonista Kimmo Pohjonen a francouzský hráč na bicí a perkuse Cyril Atef. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky na dobržskabrana@fest.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Dobržskou bránu najdete audioknihu Liz Moore Kdo se ztratí v lese, vydavatelství One Hotbook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Znovu použitelný, rychle schnoucí antibakteriální hadřík Kula Cloth na otírání moči. Konec kapesníčkům na cestách. Obchod na Letné či pod 7kg.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty.

Tohle je velmi speciální track. Teďka v červenci vyšlo nový album DJ Shadow. Jmenuje se The Mountain Will Fall Deluxe Version k 10. výročí. No a na tomhle legendárním albu se objevilo i nějaký bonusový tracky, například tenhle ten se jmenuje Nobody Speak Part 2. A vokály, který slyšíte, patří členům, jako je třeba Denzel Curry nebo Tia Corrine. A nebo Run the Jewels.

0: CD Nonstop.
1: Britská jazzová saxofonistka a skladatelka Jasmine Mira patří k objevům manchesterského vydavatelství Gondwana. Právě tam vyšel její debut s názvem Horizons v roce 2022. A vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

počasí ver si hrajeme anglického producenta, který se jmenuje Darwin Dicker, a.k.a. Gold Panda. A na konci června vydal velmi Club Ready nový album, jmenuje se Turn Up. A my si z ní hrajeme Loser Mentality.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
6: Reklama na Radio 1.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na Repete Fest 2026, který se koná od 24. do 26. července na zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Vystoupí tam například Pokoj 25, Laser Viking nebo Taige.

0: 19. Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Geht es?

producent a majitel labelu Pampa Records DJ Koce vydal tenhle ten remixový track El Wow. Autorem původního tracku je taktéž berlínský producent Paul Valentin a taky herečka Liv Lisa Fries. Parádní breakbeatový remix. No a za chviličku vás čeká další ukázka z nového alba Forteta, vlastním jménem Kieran Hebdan. Vydává pod různýma pseudonymama a tohle album vydal pod tím pseudonymem, který je absolutně nečitelný. Jsou to samý znaky, hieroglyfy a takový prostě symbolový zvířátka. Stejně tak názvy tracků, nicméně je to pořadově pátý track. No a kdyby vás zajímalo, co si hrajeme nebo hrát budeme,

které dej si poslechnout třeba celý album. Případně je tam i odkaz na playlist, kam dávám všechny písničky z letošního vysílání. No a tohle už je Fortet.

Právě nám dohrál newyorský elektronický producent Fawlty DL, který se poslední dva roky údajně věnoval full-time vychovávání dvou dětí a tak nezbylo mnoho času na tvoření hudby. Nicméně teďka vydává svůj vlastní label a na něm EPčko Be My Baby. No a právě s ní jsme si hráli skladbu Attack Johnson.

No a tak to je páteční nový EPčko The Brain 003. Vyšlo tomuhle berlínskému producentovi, který se říká You and Even. Najdete na něm 4 skladby, já jsem vám vybrala tu závěrečnou, která se jmenuje AI Crush.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

krátce po čtvrt na 12 dopoledne. Tohle je Ivex a taky Ratatat. Ivex je jenom půlka. Dua Ratatat. Vydali na konci června společný album Just Like Fire. Tohle newyorské duo. My si z něj hrajeme skladbu The Love That I Have For You and How You Make Me Feel.

0: tak můžu říct. Ta koza mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
1: No, jako, a, jako že si stěžuje, jako. Ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
0: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
1: Ne, a tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1. To se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
0: Aha, to bude, jo a jo, to
1: jako.
0: Rádio 1 nebo televize?
1: Rádio 1 jenom,
0: aha,
1: takhle, jo?
0: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?
1: Tak, to je všechno.

tohle je další londýnský producent, který se říká O'Flynn. Taktéž v pátek vydal nový album, jmenuje se Kairos. Z něj si hrajeme skladbu Falling.

0: No.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
2: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
5: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
4: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
5: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
4: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Je to tak, máme tady kulturní servis pro dnešní den 20. července 2026, pondělí. Mrkneme se spolu na koncerty a tančírny a filmy a taktéž program na Rádio 1. V sekci koncerty a tančírny tady máme pouze jednu akci, na kterou vás chceme pozvat, a to je Jazz Dog Orchestra, nečekaně v Jazz Dogu od 9 hodin večer. Na co můžete zajít dneska do kina, například letní kino u Keplera od 9 hodin Exit 8. V kině Přítomnost od 8 hodin Odyssea, kino Světozor 2015 Elon a Pokusní králíci, Edison Film Hub 18.30 Odyssea, v kině Pilotů ve 2015 Poslední Viking a 2045 film Mouchy. No a u nás na Rádiu 1 od 6 hodin pořad Big People, v 7 hodin večer potom CD Nonstop s albem Horizons od Jasmine Mira a v 8 hodin potom pořad Eshus, v 9 hodin večer Hudba za dobrou práci, 10 hodin pořad Inklubátor a v 11 Jazz a Fusion hodinka. No a já se s vámi bohužel musím rozloučit takhle o půl hodinku dřív dneska. A čeká vás například ještě LA Priest. Nebo kolabo track Jamesa Blakea a Travise Scotta. No a na závěr taková ambientní skladba od legendárního pianisty, skladatele, producenta Ryuichi Sakamoto a německého elektronického producenta Alva Noto, kteří chystají v září nový album 12 Conversations. My si zahrajeme konverzaci číslo 3. Nevím teda, jak se vydává album, když polovina dua je po smrti, ale co já vím. Tak se mějte hezky a za chvilku už náš milovaný kolega a programový ředitel Zdenda Lichnovský. Na stránkách Rádia 1 je už kompletní tracklist a taktéž odkaz na playlist, kam večer naklikám i dnešní vysílání. A myslím, že jsem zapomněla i na to minulý. No tak či onak je tam už více jak 50 hodin hudby. Tak se mějte, čau!

0: Tyjo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1. Anyway.

0: Reklama Rádia 1.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MCOG, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Reklama na Radio 1.

Příjemné poledne vám ze studia Rádia 1 přeje Zdeněk Lichnovský, díky moc Žofie Helfertové, která vám tady hrála od 9 do 12, předtím taky Lenka Zbořilová od 6 do 9. Koukal jsem, co půjštěli za písničky, taky jsem poslouchal a bylo to krásný, tak já se pokusím tu laťku příliš neschodit. Dneska tady pro vás mám takovej mix čerstvých věcí, starších věcí, tuzemských věcí, jak to tak bývá na Rádiu 1, různý žánry, různý nálady. Ze začátku mám spíš teď takovou klidnější náladu. Tohle byla skvělá šikékská písničkářka, která se jmenuje Tasha Fietz-Fanler, říká si pouze Tasha, a právě čerstvě vydala svoji čtvrtou desku s názvem You Are Spring a já ji hrozně moc doporučuji. My jsme si hráli skladbu s názvem Special. Teď si dáme dalšího amerického hudebníka, tentokrát z roku 2022. Budu vybírat skladbu z desky s názvem Reggae Filmstar. Není to nikdo jiný než velký to písničkář, který se jmenuje Damien Jurado. A pustíme si skladbu s názvem What Happened to the Class of 65. Pak třeba James Holden a jeho Animal Spirits a trošku těch vygradovaných synteticko-jazzových momentů, nebo třeba taky úžasná Yasmin Hamdan na Rádiu 1, jak už to bývá. Co se týče mojí směny, budu tady do 15. hodiny. V rámci toho budu pouštět hlavně hudbu, bude tam jeden kulturní servis a taky budeme soutěžit o první kulturní tašku dalšího týdne, která se týká festivalu Dobržská brána, takže zůstaňte u svých přijímačů, pokud chcete třeba i něco vyhrát anebo mít příjemný odpoledne. Pokusím se to nějak tady odbavit v tomhletom směru. Tak pojďme na to. Damien Jurado, What Happened to the Class of 65, pak James Holden and the Animal Spirits. A mějte dobrý spirit pro toto pondělí. Tak jdeme na to.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ukulele festival letos naposledy. Xindle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
2: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Hledáš ojeté auto? Nekupuj na slepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Reklama na Radio 1.

tato písnička nás tak nějak rodině o víkendu docela provázela. Zůstala mi v hlavě, musí do rádia. Z roku 2019 deska Panorama a je to od dua Mind Enterprises. Italské to duo. A slyšeli jsme track Idle. Ještě jsme si taky pouštěli a hezky jsem se vyžíval v desce s názvem R/Interstreamin, kterou vydal Matt 213 v roce 2022. Je to krásný album. Pustím vám teď z ní z téhle desky skladbu s názvem Flashback. Potom si dáme třeba Flaming Lips, anebo taky jsem se zase trošku zanořil do diskografie Noah Lennoxe, neboli Panda Beara, kterého můžete znát třeba z Animal Collective, ale jeho solovky jako Panda Bear jsou úplně, úplně krásný. Teď nedávno mu vyšla nová, kterou jsem ještě pořádně neslyšel, protože mi nějak blbne aplikace Bandcampu a je to vlastně jediný místo, kde si to můžete pustit, kromě toho, že si pořídíte fyzickou kopii. Zase tam spolupracuje s producentem Sonic Boomem a ta deska se jmenuje Question of When. Tak tu jako bych chtěl doporučit, ale ještě nemůžu, protože jsem ji ještě neslyšel, ale hrajeme si tady titulní single na Rádiu 1 a ten je super a je to Panda Bear, ježišmarja. Takže teď Mat 213, Flaming Lips, Panda Bear, nebo třeba taky písničkářka Hank Heaven. To jsou samý krásné věci. Posloucháte Rádiu 1.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo. Juliet překročila neobyvatelné prázdno a prošla z jednoho vesmíru do jiného a našla hřbitov cizích duší. Lidí jako ona, kteří žili a zemřeli ve světě tak podobném a blízkém tomu jejímu.
2: Vydavatelství One Hot.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Desátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcerová, japonská hráčka na koto Karin Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbauer, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková nebo finský akordeonista Kimmo Pohjonen a francouzský hráč na bicí a perkuse Cyril Atef. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky na dobržskabrana.fest.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Dobržskou bránu najdete audioknihu Liz Moore Kdo se ztratí v lese, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. janovapec.cz. Znovu použitelný, rychle schnoucí antibakteriální hadřík Kula Cloth na otírání moči. Konec kapesníčkům na cestách. Obchod na Letné či pod 7kg.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s tříletou zárukou zdarma na insportline.cz.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Reklama na Radio 1.
6: Před chvilkou nám na Rádiu 1 dohrála písničkářka Hank Heaven, I Wanna Be Your Man. Ta si na nás chystá nové album a těsně před vydáním má taky producent s názvem Actress. To je čerstvý single s názvem Overcourt. Potom si dáme tuzemské hudebnictvo Dirty Depressa a Arty. Vystoupili na festivalu Creepy Teepee, k kterému se ještě vrátím za chvilku. Teď už ale Actress na Rádiu 1.

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Bravo.
2: Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to, prosím tě, sestou, tam máš sklo. Radio

Ano, ano, slyšeli jste slyšeli jste správně, posloucháte Rádio 1. Tam, kam jsem chtěl dojít tou začáteční, prvotní, úvodní větou tohoto vstupu, je to, že tady máme kulturní servis, což jste asi taky dost dobře poznali, pokud Rádio 1 posloucháte nějak pravidelně i nepravidelně. Tenhle kulturní servis je opakování toho, co už zaznělo v 10 hodin dopoledne. Týká se to festivalů a galerií. Máme pondělí 20. července roku 2026, tak pojďme na to. Festival je probíhá Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Taky tu mám Žižkostel v pohybu, pětidenní festival plný tance, hlasu, improvizace i nového cirkusu na náměstí Barikád. Galerie v Letržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, tam probíhá Bienále ve věci umění 2026. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo, Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope, v koleji 1 v Březnici vystavuje Jaromír 99, v Doxu potom Radka Bodzevič, Faust, Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Studio Prám, Amy Saikia Wilson, The Adventure of Finding It and Then Losing It. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Na Rádiu 1 tady budu s vámi do 3 hodiny odpolední. Jak už jsem zmínil na začátku směny, mám tu pro vás první kulturní tašku tohoto týdne, takže budeme soutěžit v rámci kulturního léta. Tenhle týden je to Dobrská brána. Potom mě tady ve 3 hodiny vystřídá Krištof Koenigsmark, po něm pořád Big People, Luke the Cook a Craig. A potom v 19 hodin CD Nonstop dnes Jasmine Mira Horizons, 20 hodin Ešus, 21 hodin Hudba za dobrou práci, 22 hodin Inklubátor a od 11 večer se můžete těšit na Jazz a Fusion hodinku. To by byl kulturní servis pro tuto chvíli. No a teď, jak jsem slíbil, ještě jedna reakce směrem ke Creepy TP, kde taky zahrál tuzemský hudebník Dirty the Pressa, tak zároveň tam zahrála i skvělá americká hudebnice, která se říká Hyde, H-Y-D. Byl to nádherný koncert a taky tam zazněla předělávka skladby Into My Arms původně od Nicka Cavea, kdy se k ní na pódium přidala další vystupující Lauren Order a bylo to moc krásný moment, celý klípko bylo skvělý a báječný a já doufám, že i příští rok se na něj budeme moc těšit, ať už tady nebo kdekoliv jinde. Úžasný to festival se skvělou selekcí, zdravím tímto a děkuju klukům Štěpánovi a Jakubovi a dalším, který se věnují organizaci tohoto festivalu, protože to stojí za to. Tak si dáme Hyde Into My Arms a tímto bych rád taky připomněl, že vlastně Hyde, jakožto zpěvačka, stála také za projektem, nebo byla jednou ze tří hlavních postav projektu s názvem Cutie, kde ještě byla Sophie a taky A.G. Cook, který zazní potom za chvilku, tak si pustíme takovou jejich introdukci, představeníčko tohoto projektu s názvem Hey Cutie, to už je pár let zpátky, takže Hyde, Hey Cutie, potom taky Illuminati, Horis a právě i G-Cook na Rádiu 1, takže se mějte pěkně a poslouchejte.

Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem 1. A to je na tomto zajímavý.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Dozděla nám kapela, slovenská kapela Le Pajaco a skladba Sushi. Tohle už je novinka od King Gizzard and Lizard Wizard. Zdravím pana Navara. Doporučoval to ve své složce, tak proč by ne? Gizzardi to klasicky hrnou ve velké množství, jak žánrovém, tak početním. Tohle je docela dramíček, jmenuje se to Level 5. Level 5. Tak si po nich dáme pak tu kulturní tašku, jak jsem slíbil. Posloucháte Radio 1.

Jasně, jdeme na to, jdeme na to. Soutěž na Rádiu 1. Máme tu 10. týden soutěžního speciálu Kulturní léto. A pokračujeme s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě

0: Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcarová, japonská hráčka na koto Karina Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbauer. Německý trumpetista se tam také objeví Markus Stockhausen, toho právě posloucháme, který se tam propojí s českou pianistkou Nicole Bokovou a také další vystupující a další propojení. Můžete se na to těšit. Dobrská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky najdete na dobrskabrana.fest.cz. Vyhrát můžete dva lístky na Dobrskou bránu a kromě toho voucher na v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, ekonomickou, ergonomickou, bezdrátovou myš od Connect It, poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky Zenovy pece a speciální antibakteriální hadřík na cesty od pod 7 kilo. No vidíte, naditá taška. Telefonní číslo do studia je 210 323 919. A je tu první otázka, která se týká právě zmiňovaného německého trumpetisty Markuse Stockhausena. Ten je totiž považován za jednoho z nejlepších trumpetistů na světě. A mě by zajímalo, jak pojmenoval úspěšné duo, které založil společně se svou ženou. Volejte pouze, pokud znáte správnou odpověď. Jak se jmenuje duo Markuse Stockhausena, které založil spolu se svou ženou? Je tu první volající, tady je Zdeněk Lichnovský, haló, Rádio 1. Haló, slyšíme se?
1: Ahoj, tady Dominik.
0: Povídej, Dominiku.
1: Nemám tušení. Já jsem doufal, že budou možnosti, takže...
0: Bohužel, je to moc naditá taška na možnosti. Děkuju, že jsi zavolal. Příště.
1: Ahoj.
0: Čau. Tak možnosti tu nejsou, ale vy budete určitě vidět. Je tu další volající, tady je Zdeněk, Rádio 1, haló.
2: Haló, haló.
0: Haló, kdo je tam?
2: Tak Roš.
0: Ahoj, ahoj, tak tušíš?
2: Teď mi to vypadlo, duo,
1: vydrž.
0: To je správně, to je dobrý začátek, teď to jenom dokončit těma dvouma slovama, co zbývají.
2: Moving Sounds.
0: Perfektní, přesně tak. Duo Moving Sounds, Markus Stockhausen a jeho žena, jejich společný projekt. Tak já ti gratuluju, vyhráváš festivalovou tašku číslo 10 a zůstaň mi chvilku na drátě a dohodneme se, jak si ji převezmeš.
2: Jasně.
0: Měj se, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Slyšeli jste správně, Markus Stockhausen, který je považován za jedno z nejlepších trumpetistů na světě, vystoupí na festivalu Dobrská brána. Festival se koná 14. až 15. srpna v pošumavské výzce Dobrš. A festivalové léto běží dál, vyhrát můžete ještě zítra, pozítří, popozítří až do pátku. V rámci tohohle 10. dílu pak přijde další festival. Tak si pojďme poslechnout ještě kousek skladby s názvem 2C a Markus Stockhausen Group na Rádiu 1.

0: Kamarády a jedno.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
6: Reklama na Radio 1.

Jsem si říkal, že když máme to léto, člověk jezdí hodně na koncerty, festivaly, tak si tady dám takový blok čtyřech písní, které je složeno z živých desek. Tohle byly The Smile, Panavision, tady King Cruel a jeho Stoned Again, pak si dáme MGMT, jejich Unfriend, potom také Adrian Lenker, Cattails a zvukovku. Živáky na Rádiu 1.

0: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphoneu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Reklama na Radio 1.

co můžu velmi vřele doporučit, pokud jste na tuto knihu ještě nenarazili, tak je krásná knížka s názvem Just Kids, v češtině Jsou to jen děti, od zpěvačky, básnířky, umělkyně Patti Smith. Je to hlavně o vztahu s fotografem Robertem Mapplethorpem. Celý je to moc pěkně napsaný. Ideální letní čtení, tak jsme si dali jeden z prvních tracků k Patti Smith, který vůbec vydala, kdy ještě propojovala, nebo ona vždycky propojovala básně a rock and roll. Tak tohle byla skladba s názvem Piss Factory. Příliš mnoho rock and rollu už do své hudby nedává Beck, to si můžeme říct. Nicméně tyhle ty akustické věcičky jsou docela fajn. Tohle je nový single s názvem In The Night. Beck chystá nový album. Pak to trošku rozvíří Benny Blanco nebo Finn Keane společně s Lyris nebo Dane na Rádiu 1.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na Repete Fest 2026, který se koná od 24. do 26. července na zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Vystoupí tam například Pokoj 25, Laser Viking nebo Tiger.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: A dáme si jednu z novinek. Tady je Marie Kešlovsky, která si chystá na podzim nové solové album. Produkce Martin Přikryl a vyjde to na Indie Scope. Tohle je skladba s názvem Soudny a pak si také dávám něco z nové desky Pozdudby, akustické bestovky. Dáme si Bezpečí klid, ročník 26. To teď bude znít na Rádiu 1.

ze zbytečný práce. Zmatený, unavený slunce pod lánskou tratí. Řekni, co jsi viděla cestou z centra do přecíně. Všechno to pouliční nadšení z novýho večera, co se dnes nestihlo, zítra se udělat.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Nicolas Cage na Rádiu 1, jeho Love Me. Letní kino. To je takový základ. Vidět tam Wild at Heart od Davida Lynche. Před chvílí taky Joe Hisaishi, The Path of the Wind. Známe ze snímku Totoro. Teď už Owen Palette, to je taky taková filmovka. Nicméně původem píseň od The Strokes, Hard to Explain, v jeho podání. Pak se mrkneme, co je v hitparádě Rádia 1.

Hitparáda Rádia 1. Máme tady pro vás pořádně našlápnuté novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve zpěvačka Phoebe Bridgers a její nový song, který se jmenuje Lost Boys. Na tomto singlu také uslyšíte vokály od Lucy Dacus a Jillian Baker. Dvojice Boy Harsher se vrací po 4 letech se skladbou Jeans. Polly Jean Harvey má také novou píseň. Je kosmická, je věnovaná sondě Voyager a také se tak jmenuje. Japonský velikán DJ Crush vydal už svoje 14. album a tady je skladba I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yella. A o závěrečnou novinku se postarala londýnská rocková čtveřice Django Django a skladba Kevin.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na festival Vifič ven na poli. Ten se koná od 28. do 29. srpna v areálu Pole designu v Bílovicích. Vystoupí zde například Midi Lidi, Prago Union či Iva Bitová.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: No co si budem povídat, nemůžu si pomoct. Dáme si tu Phoebe Bridgers, stejně jako jsem pouštěl minule, tak i teď. Velká hitovka Lost Boys. Těším se na novou desku s názvem Lost Weekend, která se nezadržitelně blíží. Pak si pustíme třeba Fan Lily, Queens of the Stone Age, Noi Joy and the Fire Tools, kapelu Y a další a další. A já se tímto s vámi loučím. Tracklist, neboli to, co jsem zahrál, najdete na webu radio1.cz. Za chvilku je tady Krištof Koenigsmark. Vy zůstaňte s Rádiem 1, mějte pokud možno a jak chcete, příjemný pondělí. Čau.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey, Silo.
2: Solo, tady Juliet. Slyšíš mě? Co se to tam nahoře děje?
1: Upustila knoflík. I před ní se stále zřetelněji rýsovala smrt.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

0: Reklamarádia 1.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MCOG, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Reklama na Radio 1.
8: Everybody be cool. You be cool.
9: Radio 1.

5 minut po 12. hodině, pěkné dobré odpoledne, drazí a nejmilejší. Čest vaším existencím, drazí spoluplanetovníci. Poslední vlak do Lhasy. Hned tak neodjede. It's paradise. This is where the hungry come to feed. For mine is a generation that circles the globe in search of something we haven't tried before. So never refuse an invitation. Never resist the unfamiliar. Never fail to be polite. And never outstay a welcome. Just keep your mind open and suck in the experience. And if it hurts, you know what? It's probably worth it. You hope and you dream, but you never believe that something's gonna happen for you. Not like it does in the movies. And when it actually does, you expect it to feel different. More visceral. More real. I was waiting for it to hit me. No a zbytek už jsem mě řekl. Slova scénaristy. Leonardo DiCaprio. Hit me. Z filmu Beached. Samozřejmě do Orbital a spolu s nimi Angelo Badalamenti. Mé jméno je Krištof Knexmark, strávíme spolu následující 3 hodiny. Je léto, nezbývá, než být u té pláže. I když tento týden bude poněkud chladnější. Nebudeme myslet vůbec na nic. Nebudeme se zabývat těžkostmi světové politiky. Nesmyslným rozdělením. A budeme asi tančit nebo tak.

0: A ještě jedna stařinka pro starší generaci. Tohle byla francouzská dvojice Cassius a jejich album z roku 1929. Polovina dua producent, který si říkal Zdar. Zemřel před 7 lety v Paříži. Ale jeho pocity pro vás zůstanou navždy extrémní. Naše pocity pro naše sponzory zůstávají stále stejné. Děkujeme. Za minutku 55 jsme zpět.
1: Reklama Rádia 1.
2: Ukulele festival letos naposledy. Xyndle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
8: Reklama na Radio 1.

Paradise Rains, tak to byla ukázka z čerstvé desky americké zpěvačky a producentky klasika Earth Eater. Ta nová deska se jmenuje Heavenly Body. If I'm the bottle, you're the message. Tak na vás poslala trošku deště z ráje. Ten nastane, až bude mír na východě, jak se jmenuje skladba následující. Vůbec se nevěnujeme ničemu, že? Žádný politice dneska vůbec. A jakož třeba z Ameriky jsme východmi, z Asie Amerika, takže

Gymnázia nám pěkná skladba. Zpívala zpěvačka, jak asi říká Janka. Hráli Gobi Desert Collective. Skladba se jmenovala Echoes from the Cave. Tak do všech vašich jeskyní. Většinou teda na těch čtyřech kolech. Tady jedna message od dvojice Sahli and Samarana.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na

0: Arthouse Hejtmánek.
1: Nemyslí na Arthouse Hejtmánek.
0: Nemyslí na Arthouse Hejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
0: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
2: Jedna reklama.

vás to v tom stresu a běhu nebo čímkoliv, čím přetěžujete své mitochondrie. Nějak, pokud vás to nějak přetěžovalo, tak je dobré se dostat do toho normálního, běžného, harmonického tělesního stavu. Já jsem teď taky sešel takový rozhovor, víte. Protože v něm máme nejlepší energetickou spotřebu. Ty stresové aplikace zabírají hrozně moc místa. Tak tohle je taková písnička na uklidněnou. Třeba do auta, pokud jedete třeba do Kamenice, jdete na Čunde. Takhle italský producent Yamaremo krásně nahrál píseň české zpěvačky Jany Janajie.

0: jedno.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s tříletou zárukou zdarma na InSportline.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Pěkné dobré odpoledne z Rádiem 1, které právě posloucháte, pokud mě slyšíte. Máme za 3 nebo 2,5 minuty 4 hodiny odpoledne, což je poměrně nezajímavá informace, nebo vám to sděluje každý přístroj ve vašem dosahu. Ale chtěl jsem vás říct, že posloucháte staré dobré britské vydavatelství Pork Recordings a jejich největší hvězdy v podobě kapely Phila Brazilia. Kapela, která zněla Rádiem 1 zvlášť v druhé půlce 90. velmi, velmi často. Také proto, že jejich skladby byly dlouhé a šlo se při nich dojít na záchod. A nejenom kvůli tomu. Teď už vysílá počítač a na záchod se dá jít kdykoliv. Tohle je jejich slavná skladba Legy.

0: tak můžu říct. Tak koza mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
1: No, jako, a, jako že si stěžuje, jako. Ta koza už mě ani neposlouchá. Ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako takhle. Něco takové.
0: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.

skanba pro všechny, kteří žijí ve vztahové relaci ve formě ty, já, you and me. A velmi čerstvá novinka od Kid Drummy, která vyšla na Noible Metalheads 10. července. A ten prostor mezi you and me je takové sanktum. Alespoň pro ty, co to chápou. Protože je to posvátné a zároveň křehké. Tohle je novinka, pan producent Fela, jeho po dlouhé době dlouhodobě deska, no po dlouhé době zase tak ne, The Fragile Hours. A na ní nezvykle drum and bassová skladba Sanctum.

0: dneska dvě The Grand Brothers v čerstvém remixu od Maxe Coopera. Dneska byl o pohádce Fable. 16 hodin, 16 minut vám budeme povídat nepohádky, které máme napsány v kulturním servisu. Ještě předtím vám Josef řekne, co vás dnes čeká v CD Nonstop.
1: CD Nonstop. Britská jazzová saxofonistka a skladatelka Jasmine Mira patří k objevům manchesterského vydavatelství Gondwana. Právě tam vyšel její debut s názvem Horizons v roce 2022. A vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Kulturní servis.
1: Konkrétně tedy Kulturní servis Rady 1 pro pondělí 27. 2026. Věřte, že jsou prázdniny a půlka července a je pondělí, takže Praha je skoro mrtvá. Z koncertu a tančíren zveme vám Jazz Dog. Do Jazz Dogu tam od 9 hodin hraje Jazz Dog Orchestra. A z filmu můžete zajít do letního kina u Keplera. Od 9 hodin hrají film Exit 8 v kině Přítomnost, od 8 Odysseu v kině Světozor, od 4:15 Elon a pokusní králíci v Edison Film Hubu, od 6:30 Odyssea v kině Pilotů, od 8:45 Poslední Viking a v druhém sále od 8:45 film Mouchy. Celý kulturní servis na webu radio1.cz, tam také můžete hlasovat do obou našich hitparád, za což jsme vždycky rádi, zvlášť takhle o prázdninách. A také si tam přečtete kulturní servis nejenom na dnešní den, tam se také dozvíte, že poté, co já Krištof dovysílám v 6 hodin, přijdou pánové z pořadu Big People, a.k.a. Simons and Luke the Cook. A budou hrát veselé písně. V 7 hodin, jak říkal před chvílí Josef, uslyšíte album Jasmin Miri. V 8 hodin tady dnes nebude osobně Stříček Míša, ale pustí vám ze záznamu jeden populární loňský Ešus. A tudíž nevím, jestli vám bude hrát hudbu za dobrou práci, nebo se o to postará někdo jiný. Teoreticky počítač. V 10 hodin čas pro pořad Inklubátora, v 11 hodin Jazz a Fusion hodinka, tak jak ji připravuje kolega Daniel Vojtišek. A to už je všechno, je čas si zase pustit nějakou písničku, protože to je to nejlepší, co se dá s dneškem dělat, a zvaž, je-li to katarzia. Ta je momentálně na prvním místě. Hit parády Velká sedma s jinou skladbou, ale tady ze stejné desky, z nové desky, skladba Empathia se bude učit.

0: Reklama Rádia 1.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Reklama na Radio 1.

releasing od britské dvice Get Down Services. Jmenuje se Cha-Cha Slide a vy jste ho právě doposlechli, pokud jste to nepřepli. Tohle je taktéž novinka producent Dam Swindle.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Desátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně,

0: Pianista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková, nebo finský akordeonista Kimmo Pohjonen a francouzský hráč na bicí a perkuse Cyril Atef. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky na dobržskabrana@fest.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Dobržskou bránu najdete audioknihu Lizmore, Kdo se ztratí v lese, vydavatelství One Hotbook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět, onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. janovapec.cz. Znovu použitelný, rychle schnoucí antibakteriální hadřík Kula Cloth na otírání moči. Konec kapesníčkům na cestách. Obchod na Letné či pod 7kg.cz. Voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
1: A v rámci pozvánky na kulturní léto v Dobržské bráně zde je Kimmo Pohjonen, finský akordeonista. Nejenom. Jeho skladba. Asi o tom, jak dělal podlahu, jmenuje se totiž Lamina.

malá vzpomínka na Dubiozu Collective a jejich Free MP3, kterou jednou dokonce zahrali naživo ve studiu Ren 1. Já jsem to zapomněl natočit.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Hugh Howey Silo. Otupěle hleděla přes průzor přilby, zatímco za ní utěsňovaly dveře. Před ní se tyčily další dveře, zakázané. Tiše čekaly na otevření.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

tak ji nemusíte zkoušet nikde sehnat, neb už ji máte. Jenom se k ní možná nepouštíte. Možná k ní, ale driftujete, jak by řekli se mamani. A možná je četl i Bonobo, neb tak se jmenuje, bez straného nového singlu.

0: Loňská deska. Plná krátkých skladeb, ta loňská, pardon, dubnová deska. Plná krátkých skladeb, která se jmenuje Kompas, jejím autorem je The Micronaut. Abyste z ní právě slyšeli skladbu Type of Two featuring Aspen. No a nyní teď taková ta klasická věc, přesně za 2 minuty. Jsme tu.
1: Reklama Rádia 1.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
8: Reklama na Radio 1.

Rocké legendy Fluk, jedni z prvních živých elektronických projektů, kteří vystoupili v České republice, vydali všechny své hitovky letos v nových, nově nahraných verzích. A tohle byla skladba Groovy Feeling, původně spokně s podtitulem Make Mine 99. Je 4 minuty po 5. hodině, vy posloucháte Radio 1, mě jmenuji Krištof Knigsmark, nadále vám přeji příjemný poslech. Tolik hudby na světě, že už to nikdo neuposloucháme. Teda jenom až na ty s tou speciální diagnózou. Tak jsem rád, že aspoň něco z toho občas stihnu. Tohle je nový single od německého producenta Fakey. Fakey se teda píše. Beaver Dare zpívá jistá Kim van Loo.

Tolik druhá nejvyšší postavená novinka ve Velké sedmě z minulého týdne. Honza Hanák, známý jako Sonority, většině posluchačům Rady 1, vydal nový dlouho připravený single Etera se zpěvačkou Avoli. Momentálně šestá příčka. Velké sedmi, vy do ní můžete hlasovat na webu radio1.cz pro všech 20 účastnících se skladeb. A možná za to něco vyhrajete. Samozřejmě. Taky to nemusíte udělat. Ale mohli byste. Tohle je novinka dvojice veteránů Adam Freeland and Duncan Forbes ze Spooky a jejich nová skladba Transhuman.

0: Jedno.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
6: Reklama na Radio 1.
7: Tak před chvilkou vám nedohrál Lazarus Man a ukázka z jeho nové desky v podobě skladby WWHD, za což se omlouvám, ale občas problém moderní techniky je, že je drobná a když se vám prst omylem otře o enter, tak to takhle dopadne. A stejně už byl čas na tu přestávku. Tak já vám ho příště pustím celého. Teď už zase otočíme list za dalším rytmem, další energii. Tady u nás v korporátním kopce, nevím, jestli máte venku hezky nebo ne. Nebo jestli prší, nebo tak. Tak dejme tomu, že tam máte nějaké počasí, tak si ho užijte. Tohle je trojice producentů. Temple Step Project, Blaudis a Medhu Honey. Skladba vyšla na Liblu Motiv na konci června. Jmenuje se Deep Blue.

Vlna dubstepové tvoře Vasky zda se přesouvá pomalu do za oceán, do Spojených států, ne poslední dva producenti, jak Off the Trees, tak Savej. Odtamtud pocházejí, tedy se Savejem ještě na nové skladbě Muse. Fungoval producent Infinity.

A nyní jedna čerstvá novinka. Už jsem vám ji puštěl minule, teď zase jinou skladbu. Populární a český producent Rido spolu s ní zpěvačka Mana Dark.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Dnes již podruhé Max Cooper, tentokrát v originále. Ukázka z jeho poslední desky. Skladba, která by měla dávat tvar vašim vzpomínkám, The Shape of Memory. Jo, ty složité motivy, mezinárodní tvary, ty přece známe všichni. A něco z toho se může nazvat vzpomínkou. Něco z toho kořenem ve věčném teď. Tohle je nový Alex Banks a závěrečná skladba z jeho Elements EP. Vyšlo před 3 dny, skladba se jmenuje All Over.

Tolik tedy Alex Banks a jeho All Over, a už je to také All Over pro mou dnešní směnu. Nade mě, přede mnou je poslední skladba a Luk už se tady na vás chystá, aby dnes zcela sám samotinký postaral se o pořad Big People. Vy se mějte pěkně, nadále vám přeji příjemnou spoluexistenci. V tomto kvantově vyváženém 3D prostoru. Na 14 dní v pondělí ve 3 zase nasešenou celý tracklist pod mým jménem Kašto Phoenix Mark už skoro celý na webu Rádia 1. A ahoj, mějte se pěkně.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Reklama na Radio 1.
9: Big people, big people, big people, big people, big people, big people, big people, big people.
10: Don't shoot, guns down.
11: Luke the Cook and Craig Mons, every other Monday from 6 p.m.
12: Okay, cool, man. Big people, tell a friend to tell a friend to tell your mate to tell your nan. Trying to live my life off the grid.
13: Radio 1.

0: jedno.
1: Ukulele festival letos naposledy. Xindle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Máme tu pondělí 19. hodinu a s tím také první CD Nonstop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s touhletou britskou hudebnicí saxofonistkou Jason Mira. A bude znít její debutové album Horizons z roku 2022, které vyšlo na manchesterské značce Gondwana. Tato jazzová saxofonistka, flétnistka, skladatelka Jason Mira je ročník 97, narozena v Leedsu a patří, musím říct, k výrazným novým hlasům britské současné jazzové muziky. V její tvorbě najdete jak takový cinematický zvuk, tak i spirituální jazz, vlivy umělců, ale také jako třeba Olafur Arnalds či Bonobo, jak sama přiznává. Jak jsem řekl, narodila se v Leedsu, kde už na základní škole začínala hrou na housle, později studovala prestižní hudební akademii v Leedsu. Svoji kariéru odstartovala už na tamní velmi živé multižánrové hudební scéně, kde se obklopila nejlepšími mladými talenty z anglického severu a později se přesunula i do Londýna. No a tam ji právě objevuje už trumpetista a šéf labelu Gondwana Matthew Halsall. Tenhle ten hledač talentu prestižního vydavatelství Gondwana, který jste viděli zrovna loni v showcaseu na Spektakuláre, které proslavili taková jména jako Go Go Penguin, Mammal Hands či Hania Rani. Halsall se stal producentem jejich prvních nahrávek a v roce 2022 Jason Mira také debituje svým dvoustranným singlem 1000 Miles na B straně Horizons. To bylo v červnu roku 2022, no a hned následující měsíc se objevuje tohleto její debutové album Horizons na vydavatelství Gondwana. Celkově tam najdete 8 velmi příjemných, rozjímavých jazzových nahrávek. No a musím říct, že tohleto debutové album už zaznamenalo velký úspěch u kritiky a etablovalo Jason Mira na britské jazzové scéně. Její pak druhé studiové album vychází o 2 roky později, dostává název Rising a tentokrát se jedná o kolekci pouze 6 delších kompozic, kde některé mají i přes 8 minut. Každopádně opět skvělá deska, dá se říct i průlomové album s propracovanými aranžemi, které dále rozvíjelo její charakteristický, euforický a vlastně i hluboký jazzový zvuk. Doplním, že z téhle desky jste mohli zaregistrovat i single jako titulní skladbu Rising, která vyšla už v únoru před vydáním desky, poté třeba i skladbu Knowingness či Still Waters. A samotné album pak vyšlo začátkem května roku 2024. My si tuhletu talentovanou hudebnici na poli jazzu z Británie nabízíme v CD Nonstopu hlavně v souvislosti také s jejím už třetím vydaným albem Where Light Settles. Tuhletou skvělou opět její kolekcí 9 nahrávek, které si Jasmine Mira také poprvé produkovala sama. Její nahrávky vznikaly živě ve studiu The Nave v Leedsu za doprovodu 13členného ansámblu, včetně smyčců a harfy. A my jsme si tady postupně během toho jara letošního roku představovali právě singlové skladby jako Reflections, Likeness and Shadow, či titulní skladbu Where Light Settles. Každopádně tato hudebnice původem z Leedsu se ve své aktuální tvorbě posunula opět o krok dopředu a já můžu jenom doplnit, že vy jste ji měli možnost vidět na úspěšném koncertu koncem dubna letošního roku pražském klubu Jazz Dog. Teď už si nabízíme tuhletu talentovanou hudebnici, saxofonistku, flétnistku Jasmine Mira na jejím debutu Horizons roku 2022, který vyšel na prestižní značce Gondwana a já vám přeju krásný poslech. CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Desátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcerová, japonská hráčka na koto Karin Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbauer, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková, nebo finský akordeonista Kimmo Pohjonen a francouzský hráč na bicí a perkuse Cyril Atef. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky na dobržskabrana@fest.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Dobržskou bránu najdete audioknihu Liz Moore Kdo se ztratí v lese, vydavatelství One Hotbook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Znovu použitelný, rychle schnoucí antibakteriální hadřík Kula Cloth na otírání moči. Konec kapesníčkům na cestách. Obchod na Letné či pod 7kg.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.

0: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Reklama na Radio 1.
4: Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou. Dovolte mi vás pozdravit dnes už tedy po druhé. Vítejte v Ešusu a dovolte mi, abych ve studiu uvítal Josefínu. Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
4: A Štěpána.
6: Dobrý večer.
4: My se tady ve studiu vidíme po druhé. Budeme se povídat o hodně podobném projektu, jako jsme si povídali předtím. A to Josefína i Štěpán jsou mladí výtvarníci, kteří využívají, a teď já nevím, jak se ten program jmenuje. Nebo nepamatuju si to spíš.
6: Umělecká rezidence, že se přihlásíme na stáž někam.
5: Na open call, a když máme štěstí, tak to vyjde. Tak
4: vás vyberou.
5: Teď se poštěstilo po nějaký době.
4: A kolik vás v tom bylo?
6: Myslím, že 50 říkali.
4: 50 a brali pět. A vy se hlásíte jako dvojice, nebo?
6: Jo.
4: Jakože by řekli, Josefínu berem, ale Štěpán zůstane doma, jo, nebo naopak.
5: To se stane příště.
6: Přesně tak, na to jsme připravený psychicky, ale zatím já vždycky beru oba, jak je to dobrý.
4: Jo, tak musíte říct,
5: že někdy se hodí mi víc těch rukou.
6: Jo, hlásíme se jako umělecká dvojce, jakože.
5: Víc hlav.
4: Jako umělecká skupina v podstatě. No, jinak tvoříte i tady, tvoříte i venku. Dneska si budeme povídat o vaší rezidenci v Indii. Tam jste byli nedávno v podstatě. Kdy jste se vrátili?
5: Vrátili jsme se 1. června a byli jsme tam celý květen.
4: Já jsem to sledoval na těch obrázcích a to občas vypadalo hodně, hodně divoce. Jinak v Čechách se věnete jakému typu umění? Já vím, že od Josefíny mi neustále mám v srdci tuleně. Jo.
5: To je no, tak tuleně socha. Mě pořád provázejí. A...
4: No a co, jak se tomu říká, to je... Plastika, socha.
5: Vlastně jsem sochařka a občas malířka podchodů se skupinou Zdislavy.
6: Já jsem designér a občas, teď mě teda víc jako častěji dělám sochařinu a fotografii občas, ale...
4: Dá se s tím uživit tady v Čechách uměním?
5: Tak to zatím taková... tak žijem, no.
4: Tak to má být. No, hlavně, že vás to baví.
5: To tak, taky zatím, jo.
6: Nadšený a živý.
4: Tak pojďme se podívat do Indie. Program jsme si řekli, tak v kterém to bylo státě a všechny ty věci kolem.
6: Já bych to možná řekl na začátku. Jak to vlastně Josefína s tím přišla, že o tom někde slyšela nějaká kámoška, že tam byla před 10 rukama nebo něco takového a říkala mě, jestli se tam přihlásíme. Říkám, kdy to je květen a já jsem...
4: A to bylo kdy? To bylo v dubnu,
6: bylo někde
5: únoru.
6: V únoru. A říkám, a já jsem už měl dost domluvený práce, dodělával jsem sochu právě k pramenu řeky Loučné. Já už jsem viděl, že jako na začátku nebo v červnu musí být hotová. Říkal, když nás tam přihlásí, tak nás asi nevyberou, nebo jak jsi říkal, jako mezinárodní.
4: Zabavně si děvče.
6: Jo, dělej si, jako, co chceš. A no, jenže pak teda jako nás velice záhy vybrali, tak to bylo takový trošku šok. A pak se to teda rozjelo, no.
5: Teda trošku bylo dramatický dostat vízum, protože od té organizace Artist Point Residency vyžadovali, aby jsme měli business vízum a ne to turistický, že oni tam, protože my jsme tam pak vedli ještě workshopy ve školách, že to museli nějak vykazovat přes ministerstvo školství. No a já jsem nečekala, že to bude takový problém dostat to vízum, že to nakonec bylo takový dramatický. Nejdřív jsem šla na ambasádu, tam mi řekli, udělejte si to online, tak jsem si dělala online nejdřív nějak vízum konference, to nám zamítli.
4: Obecná indická ambasáda. No.
5: To nám zamítli, že chtěli ještě nějaký jeden dokument, který vlastně jsme od té organizace neměli, tak pak trvá dlouho, jako než to zamítnou, člověk mezi tím nemůže žádat o to jiný vízum. No a pak teda to druhý vízum, o který jsme žádali, tak Štěpánovi to nějak brzo jako přiklepli, ale mně furt jakoby nepřišel ten potvrzovací e-mail, tak jsem šla zase na ambasádu a tam mi řekli, no tak nejhorším nepojede to, když vám to nepřijde. No a říkám, no, protože mě už dávno to mělo přijít, že tam bylo něco 72 hodin.
6: A bylo to asi
5: hodin.
6: 3 dny před odletem tohleto.
5: No a já jsem tam pak, na mě už tam ty, nebo jako já jsem si připadala tak jakoby... že jako...
4: Nepatřičně.
5: No, tak bezmocně a tak prostě už s tím jsem měla nějakou slabou chvilku a já jsem se tam jako najednou tak rozvzlikala, jako že jsem tam začala říkat, jako já nemám ráda úředníky a teď je nemám ráda ještě víc a teď tam najednou přišel nějaký výš postavený úředník z té ambasády a ten jakoby anglicky se jako mě ptal, o co jde a tak jsem mu to trošku vysvětlovala a mně se ho nějak zželelo, že říkali, jestli to jakoby den předem, před tím odletem jakoby nedostanu, takže mi s tím pomůže.
4: A to je docela stresující, no, den před odletem.
5: No, přesně.
4: Jo, kdyby člověk jel do Berlína, jo, tak...
5: No, přesně. A ještě tu letenku jsme si koupili nějakou bez pojištění, takže by to propadlo, takže...
6: A vlastně já jsem tohle tu anabázi vlastně už úplně vytěsnil, teď jsem si na to vzpomněl, jak to bylo, a hlavně jsme si dvakrát platili to vízum, že, protože nám poprvé zamítli, takže vlastně nějaký, kolik to bude, 80 euro nebo dolarů, no, takže to bylo takový, to byla ta horší část, no.
5: No dobrý, nakonec to prostě dopadlo.
4: Asi jste odletěli.
5: Jo, ale jenom do Vídně.
6: Nakonec to přišla ta lepší část a to bylo Air India, která, na kterou tady budeme dělat dlouhou reklamu. Začalo to skvěle, prostě měli jsme zpoždění, přišli jsme na letiště včas, jsem říkal, tyjo, tak to je dobrý batohy, žádný problém, jsme tam seděli v tom letadle z Prahy, říkám, super. Tak jsme odlítli, že jo, a když jsme takhle jako měli přestup ve Vídni, jak tam přistáváme, říkám, tyjo, jsme už dlouho nebyli ve Vídni, že jo, vlastně bychom se semka měli udělat výlet, no, a tak jsme jako tam přestoupili, sedíme v tom velkým letadle, co už letěle do Dílí, a co se stalo, když už jako to mělo odlítat, tak jako
5: nějaký... Najednou nám donesli vodu, že jo.
6: Špatný znamení, a najednou, že si musíme vystoupit, že to nějak musí restartovat.
4: Už jste seděli v letadle.
6: No, už jako jsem říkal, to je paráda, všechno klape. Ano, nakonec
4: jsme museli už vystoupit jídlo, a
6: jen tam naskokovaly ty hodiny, spoždění 2 hodiny, 4 hodiny a pak to
5: pak
6: někdy...
5: byly 2 v noci najednou, všichni tam tak seděli a pak prostě řekli, že let je zrušen.
6: A byli jsme 3 dny ve Vídni, no.
4: Tak dlouho jste ji neviděli.
6: No, jsme si tak přivolali.
4: A dostali jste se z letiště ven, nebo...
6: Jo, nakonec,
5: horší to měli lidi, co nejsou z Evropské unie, že jo, ty třeba jiní museli... Indové, ty museli tam na...
6: Ty tam nějak museli pobývat jako na letišti, ale nám tam jako bylo dobrý vidět, jak to v té Indii funguje, jak najednou problém a najednou nikdo se ničeho nedovolá, jak na té ambasádě, najednou jako tam za tou přepážkou, no, smůla, no, vlastně neodletíte, jo, najednou nikdo nic neviděl, nějaký, jo, ty operátoři, nikdo to nebral. Takže jako jsme tam vlastně několik hodin, tak jako jsme nevěděli, co bude. A pak najednou ve 3 hodiny, jak to v Indii bývá, najednou, jo, tak my vám dáme hotel, najednou vám dali luxusní hotel Pyramida, jo, na kraji Vídně, kde nás odveze taxikem a jen tam byla taková nejistota, že furt jsme jako nevěděli, jestli poletíme ráno nebo večír nebo tak a furt se to posouvalo.
4: Stále bokte online, stále kufry
6: no,
4: sebou.
6: No, ale pak jsme už se jako řekli, no tak
5: v
6: jako...
5: V tom hotelu třeba byly i piloti a letušky a ty taky vůbec nevěděli.
4: Jo, z toho samého letadla.
6: A ono to bylo vlastně trošku tím, jako za prvý poruchu a za druhý začala ta válka mezi Indií a Pakistánem zrovna v ten den, takže to byla taková jako souhra.
4: Měli jiný starosti, no, než se staral o nějaký Evropany ve Víně. Jo, to.
6: A prošli jsme si galerii Albertinu a zašli jsme si na kafe, takže jako dobrý.
4: No, ono pak se jako tak nějak jako odlehčeně nastupuje do toho letadla, kdy řekli, nebojte, všechno je opravený. Našli jsme všechny šrouby, kolo drží. Jo. No ale doletěli jste. Tam se letí s přestupem teda v Dílí, nebo takhle, jo. Pojďme do toho, v kterém státě jste byli.
5: Jo, my jsme, naše cílová destinace byl stát Meghalaya, což je v severovýchodní Indii a je to takový maličkatej stát, hodně jakoby kopcovitej a hornatej, dřív patřil k Asámu ale nějak v 70. letech se oddělil. A takže jsme letěli z Prahy do Vídně, z Vídně do Dili a z Dili do Guwahati, což je hlavní město Assamu, a odtud začala taky zajímavá etapa. Jestli to Štěpán vyličí.
6: No, tam jsem, jak to funguje s tou Indií, takže naše letadlo zase mělo zpoždění, takže ten taxikář, co na nás nečekal na letišti, tak to už tam odjel, jakože si myslel, že už nepřiletíme, takže jsme tam zase čekali další hodinu, než se pro nás vrátil, a jeli jsme vlastně v noci z toho Guwahati do Šilongu, jo, což jako není tolik kilometrů, ale po těch indických silnicích to bylo, nevím, na 3 hodiny nebo něco takového, 80 nebo 100 kiláků, něco takového.
5: A tam všechno prostě trvá hrozně dlouho, že no, průměrná ale rychlost je 30
4: kilometrů. A jaký byl řidič?
6: Jo, dobrý sympatiák, tam bylo třeba ještě dobrý, když jsme jako, že nefungoval nám internet, tak jsem se tam s nějaký taxikáři a hned jako nazdíleli data, jo, že byl takový člověk, jako pomohli, a když jsme jeli, tak jsme vyjížděli nějak v 10 večer, rozpadla ta tma a člověk najednou vyjede na tu periferii toho Guwahati a tam to je fakt jako strašně škaredý, jo, takový ty betonový budovy osázený těma klimatizacema, jo, a nejde ten bordel, všude ty plasty, ty boudy křivý a najednou tam jako fakt padat jako...
5: Ale blikající hinduistický oltářky se mi líbily.
6: Jo, tak, ale jako fakt člověk tam jede jenom to má rozbitý všechno.
5: Jak taková crazy digihra, že jo, nebo no, taková videohra.
6: A takže když...
5: Se ty auta tak těsně míjejí, že, že ta doprava je jak takový jako hejna ryb, který se tak jako zvláštně vyhnou.
4: Jo, a funguje to tak jako v moři všechny, tak když se objeví žralok, že tak všech najednou ten bilion vezme.
5: Jo. Akorát v tom moři to tolik nedělá humbuk, no, tady všichni tutaj.
4: Jo, trouběj.
5: Trouběj. I mrvére. Jak oni o sobě dávají vědět, jenom že jako výjíždějí do silnice, nebo prostě...
4: Já hledám marně...
5: Že se v tom tutání člověk úplně ztrácí, úplně takový vytutaný.
4: Jenom k té velikosti, jak jste říkali, je to opravdu malý stát, má přibližně 22 tisíc kilometrů čtverečních, takže čtvrtina naší země, říkali jsme necelé 3 miliony obyvatel. Že to je opravdu malinký.
6: Takový, jo, ne Indové, ale spíš Indiáni, takový jako je to džunglovitý. Jo. A, no,
5: jako malinký. Malý vzrůstem a trošku mají už to tvář trošku víc jako do té Asie.
6: Člověk by si myslel, že fakt je někde jako vymalá jich prostě. A no, já jen abych dopadu viděl tuhle tu cestu, která se mě hodně zapsala do paměti, protože jsme fakt jako, tam je tam nás tak padlo, jako nevím, jsem říkal, tyjo, co tady budem, proč jsme zůstali někde v nějaký krásné zemi, a jeli jsme, a nejenom pak jsme se jeli do té Meghalaji, která je fakt jakoby v horách, nevím, 1800, ten Šilong, kde se stoupá těma silničkama, a vyjeli jsme už, jeli jsme jako u džunglí, a jen tak v těch světlech reflektorů jsem sledoval jako ten šílený svět, ty chýše, ty lidi tam všude, ten zmatek, a pak jsme vyjeli do toho lesa, kde už jako tak nikdo nebyl, a jen jsem ve světlech reflektorů zahlídnul nějakýho jakoby žebráka, mrzáka, co se plazil po silnici bez nohou, jen takhle z poloktech. A
5: jako had
6: se tam prostě...
5: Přes a, jakou takovou jich jako dálnici.
6: Dálnici normálně, jo, takže jako... A úplně tak to zablesklo v tom světle. A jeli
4: bez,
6: jsme,
4: bez reflexních prvků.
6: No, samozřejmě, já jsem říkal, co
5: ten,
6: to
5: i
6: je.
5: I ten šofér byl docela zděšený, že tohle i na Inda bylo docela už takový.
6: No, takže to bylo takový uvítání, takže když jsme dojeli na hotel, tak jsme se tak jako Josefina, tak co ona na to, no a Josefina, to je asi poprvé, co jsem někam přijela, už se těším dom.
4: No a pak se to vylepšilo, ne, všechno?
5: Jo, hodně se to vylepšilo, pak jsem už to tam začala, pak jsem si začala všímat úplně jiných věcí, takových těch jako jedinečných momentů, který se jako ani nedají snad zaznamenat skoro na fotku, že je to úplně, jak kdyby musel by člověk fotit očima, aby všechno stíhal zdokumentovat.
4: Tohle já, když jsem nedávno jsme uklízeli a našel jsem album svých fotek z roku 91 ze Spojených států. A najednou zjistí, že ty fotky jsou fakt plochý, že tam, jo, vyfotili si nějakou prérii někde, tak na té fotce je co, nějaká zvlněná krajina, nějaký keře. Ale to všechno bylo, to, co bylo kolem, ten vítr, ty zvuky, jo, smrad, jo, no, prostě to tam není v té fotce, ta fotka.
5: Ale zas, ty, když se na to koukáš, tak se ti to vybaví, ale pro
4: se ti vrátí, no. Jo, potom já právě nemám rád takový to promítání těch diáků, jo, jako sejdeme se, my vám promítneme fotky.
5: Proto o tom radši povídáme, že?
4: Jo, ne, ne, ty na to koukáš a někdo ti k tomu říká, má ty emoce a ty na to koukáš, říkáš, no, dobrý barák, no. Je to?
6: No.
4: Tak se, vraťme se
5: ale do trošku Indie. Jsme tam taky fotili.
4: No to jo, určitě, no, já jsem ty fotky viděl. Tak je to dobrý s focením, že jo, my jsme fotili tehdy na kinofilm, takže si šetřila, nic si nevěděla. Teďka práskáš s telefonem, fotky stokrát lepší a vidíš to hned, jo, co tam je.
6: Jo, dá se to vytřídit, no a tak jako tomu, jako pak se to začalo zlepšovat, protože ráno jsme stali, šli jsme na snídaní, tam jsme potkali vlastně ty další lidi, kteří tam vybrali na tu rezidenci, nebyli jsme tam sami tentokrát, bylo tam dalších 5 umělců s náma z celého světa, a který byli fakt skvělí a zajímaví lidi, takže to se to začalo docela rychle zlepšovat. A hlavně my jsme přijeli a druhý den jsme jeli dělat první workshop do školy, že jo. Takže...
5: My jsme původně mysleli, tam v tom programu bylo napsané, že tam právě povedem workshop, ale mysleli jsme, že třeba jeden, a tady to bylo, že jich nakonec bylo jako každý týden jeden až dva, sekalo, že jo. To bylo docela, jsme tam takže měli takovou...
6: Rychlý seznámení s Indií, jako jsme ráno stali, dali jsme snídaně a už nás vezli někam do školy mezi prostě stovky dětí, takže to byl takový šok.
5: To jo, no, člověk musel předvíst nějaký svoje showmanství, který...
4: Já jsem se koukal, že úředním jazykem je angličtina, to znamená, že všichni anglicky mluví.
6: No, oni tam mají svůj jazyk a ty malí děti, ne všichni, jako...
4: Ta angličtina není. No,
6: jak se to jmenuje, ten jejich...
5: Kasi?
6: Jo, Kasi language, to ideální jsou Kasi.
5: A pak Garo. Jsou tam takový tři hlavní kmeny.
6: A hlavní jsou ty Kasi, no.
4: A jak jste psali, koukám, že 75% obyvatel jsou křesťané. Proti zbytku Indie.
5: Jo, právě, že to bylo, v tom to bylo takový celkem atypický na tu Indii, že tam byl úplně okrajový náboženství hinduismus, že tam bylo těch, jako když jsme jeli z toho Asámu, tak že v tom Guwahati, to jsme viděli tady, prostě to byla úplně totální jako změna, že tady byly prostě křesťanský kostely a dokonce tam jedli i hovězí.
4: Jo.
5: No. Že tam nebyly jako...
4: Jo, tam
6: žádný... Prodávalo se tam pivo a chlast. Přestanství mám tyhle bonusy.
4: Tak aspoň jako v uvozovkách něco dobrého jsme jim exportovali.
5: A ještě je tam taková specialita tady toho státu, že je to vlastně matrilineární systém, že to jako není úplně matriarchát, ale ženy tam mají takový ústřední postavení, co se týče jako tý rodinný linie a dědictví.
6: No vlastně tam... majetek je napsaný na ženu a dědí.
5: Dědí, nejmladší dcera.
4: Nejmladší.
5: Mm-hmm.
6: A tak jsme to, jako byli z toho takový, to, jak to funguje a tak, a pak jsme byli v pralese s nějakým průvodcem, tak jsem se ho ptal, jako, jak teda ten systém, jak to funguje, on říkal, že z toho moc není nadšený, že zrovna nedávno, před rokem ho manželka vykopla z domu a jako celý její a on jako jde s holým zadkem zpátky k mamce, jako, no. A z dětí, jako nemají tam ty práva, no, takže... moc říkal, že si teprve ty práva musí tam vydobít, no.
4: Takže být synem je problém. Jako no, od začátku.
6: No. A manželem. Nádený, jako jak to popisoval on, no.
4: Já jsem netušil, že jako já jsem to viděl o nějakých ostrovních zemích, někde v Polynésii nebo tak. Ale matriarchální společnost tohohle typu.
5: Ale zároveň je to jako, že se tam jako mísí, jak tady ta kmenová jako tradice, tak pak to zase to křesťanství. Ale jako působili tam všichni tak jako docela vyrovnaně, spokojeně, nebo spokojeně v rámci možnosti, tak že si nezoufal.
6: V Indii je známý, že se usmívají i bezdomovci v příkopu, že? Takže tam vypadají všechny vyrovnaně.
4: Jak to teda působilo? Je to stejně to zůstává klasická Indie, že tam je chaos, troubení Binec.
5: Jako chaos mi přišel celkem dost.
6: Přesně. Ten nepořádek, já jsem tam byl před 13 rokama a jsem si říkal, jestli už s tím bordelem a s tím palastem všude jako začne něco dělat. Ne, nezačali. Je to stejný. Jako našli jsme tam třeba, jako člověk, když šel na venkou do nějaké vesničky, tak tam to jako měli čistou vesničku nějaký.
4: No, ty si dali svoje, že?
5: No, ty vesničky. No,
6: ale jako na kraji těch měst a tak, to je prostě...
5: To měli takový opečovaný, ale ve městě to byl prostě tam... Tam je to mumraj a chaos.
4: Dostali jste se i mimo to velké město někam. Jo. Pak se podíváme
5: dostali
4: na ty děti.
5: Dokonce, dokonce i ty workshopy často probíhaly mimo to hlavní město, že jsme tam měli třeba 2 hodiny.
6: Jo.
4: Což nebylo tak daleko, ne?
5: No, přesně.
6: No, jako jelo se třeba 60 kiláků, ale po těch silnicích. A jako často jsme jeli vlastně z toho Šilongu směrem... k Bangladeši, jo, jakoby vlastně na kraji těch hor a dolů jsme viděli, jak se tam rozpíná ta, to údolí Bangladeše, no, tak bylo to fakt zajímavý. Mlha se nad tím vždycky válela.
5: Často to bylo úplně v mlze, že asi až třetí výlet se nám konečně jako otevřel ten výhled.
4: Jestli to byl smog nebo mlha, těžko říct.
6: No, my jsme viděli tu mlhu a pod tím byl ten smog, který jsme ani neviděli.
4: No, tak to se tam zrovna dělali asi ty trička pro nás, že jo? No. V čem spočívá, nebo když jste říkali workshop, co to obnáší, nebo co to znamená ve smyslu? To byly malí děti, velký děti?
5: Spíš mladší děti, tak první stupeň. A oni tam ty školy mají takový hodně jakoby jednoduchý, že vlastně v té učebně, v té třídě je jenom tabule, lavice a mapa, že jo. Možná
6: a nějaký
5: hodiny.
6: Motivační citáty na stěnách, na nástěnkách.
5: Takže to byla výzva pro nás, to je tam nějak, to tam s nima rozjet, tak my jsme vždycky jako se snažili zvolit nějaký téma, co nebude tak složitý. Třeba jednou, to byl workshop ve škole, která vlastně hned sousedila s takovou džunglí, tak nás napadlo, že bychom mohli dělat takový skulptury jako ze dřeva z klacků, že spojí prostě drátama klacky a budou dělat takový různý zvířata nebo... A to je docela, nejdřív tak jako koukali a tápali, ale pak úplně se do toho tak vnořili, že nechtěli ani skončit a pak je zdobili tyhle ty konstrukce zvířecí různýma jako ještě vegetací anebo barvama, to pomalovávali a pak úplně vlastně...
4: A dařilo se jim, jako líbily se vám ty věci?
5: Jo.
6: Jo, bylo to...
4: Jestli se do toho promítla trošku ta jejich kultura nebo něco, že to...
6: Jako bylo vidět, že jsou hodně naučený jako tím opakováním, že jako co jsme slyšeli, že je to hodně jako učitel něco řekne, oni to plně zopakujou, že jako dlouho, pak třeba jsme, když jsme začínali nějaký workshop, tak jsem tam něco namaloval, tohle třeba zkuste něco udělat a nejenom všichni udělali skoro to a sami jako já, jo, a dlouho to trvalo třeba hodinu, než jako z nich člověk dostal něco trošku svýho, jo, nebo nám tam malovali kříže, nějaký citáty a tak. Ale pak jako najednou...
5: Řekni o rebeli.
6: Jo, tak taky samozřejmě. Jeden z workshopů se trošku zvrhnul, protože už jsme byli fakt jako unavený a už jako jsme... Tam jsme dělali nějaký masky a nějaký...
5: A úkol byl jako pomalovat právě interiér jedné učebny nebo jedné té místnosti.
4: Takže
5: oni se do toho tak prostě vložili ty děti, že úplně začaly expandovat už jako
6: ono to ještě bylo trošku
5: na
6: tým,
5: fasádu školy.
6: My jsme si ty děcka tak nějak střídali a že ty děcka, co jako byly na tom workshopu, co malovali tu stěnu, tak se vrátili, dělali ty masky a najednou začali malovat ty masky a stěnu. A pak malovali obchod vedle školy a
5: psa pomalovali nějakého, co šel
4: jako
5: živýho.
6: Jo. A dobrý bylo, že tam byli ty učitelé a ředitelé na to jak koukali, furt se usmívali, takže jsme jako říkali, aha, tak to je v pohodě, tak to nemusíme zastavovat, když po něj nechávají a pak už jako jsme...
5: A pak i dokonce jako my jsme jim třeba dávali ty čistý, hezký barvy, že oni to pak smíchali prostě do jedné takový ty hnětky, takže
4: A to schytal ten pes, ne, to hnědko.
5: Ne, ten byl zrovna barevný.
6: Ten měl takový zelený flek na hlavě, takže bylo to takový správný chaos, no. A některý, že jo, rezidenti, no, co, další umělci, tak to ještě podporovali, že jo, třeba Paul, že jo, tak ten z toho byl nadšený a já jsem si říkal, že už je to docela dost, ale tak nakonec.
4: Paul, to byl jeden z vás teda. Ten byl odkud?
5: To byl New Yorkčan, což je v Berlíně, a ten prostě, to byl tam takovej pojič všech, takovej showman, který prostě ovládl každou situaci a třeba i s těma dětma, jakože začínal ten workshop takovým, že vlastně jako běhali třeba s klackama po takovým hřišti a kreslili s nima takový velký obrazce, že to spojil.
6: Jo, to vlastně takový... se dá vidět na, jako třeba na Instagramu té rezidence, tak jsou dobrý záběry z toho, jak jsme vlastně s nima malovali takhle na hřišti. A...
5: Můžeme pak dát odkaz.
4: No, nebo můžete říct už teď ty weby, jestli máte.
6: Jo, to neřekneme. Ne, na Instagramu asi Picasso People, nebo jak se to jmenuje.
5: Jo, a pointer... Artist Point Residency.
4: Jo, tak tam se to dá najít.
6: No, takže ten Paul, jako třeba ten jeden z těch účastníků, tak bylo dobrý, že to byl takový už starší, já nevím, 50 nebo 60, ale byl hrozně malý duchem a i nadšením, měl víc energie než všechny my dohromady a prostě studoval na prestižní umělecké škole v New Yorku a znal všechny ty umělce jakoby osobně, že to bylo fakt jako skvělý někoho takovýho dle.
4: Jo, takže on se znal osobně s lidma, který vy znáte z katalogu
6: přesně,
4: někde.
6: Přesně, přesně, no, takže a taky to byl typický jakoby Američan, který už nemohl...
5: Všechny chválil.
6: Jo,
5: a všechno obdivoval.
6: Autek z Ameriky, protože už nemohl vystát americkou politiku a teď teda už to byl úplně jako deprimovaný, co se
4: takových lidí bude asi více. Já jsem si psal s některýma lidma, jestli mi přijel jsem do Ešosu, Češi, co tam žijou, a hodně z nich se vrací do Evropy. Že už tam nechtějí být, jsme si zrovna
6: teď tady. Teď je to tam šílený, to on nám vždycky vyprávěl, co se schválilo za zákon, co se tam děje, jak teď ta ICE prostě přijdou do restaurace, zatknou tam ty kuchaře, co nemají nějaký papír a už se nikdo nevidí, jakože dost šílený, no.
4: No to vám pak povím, to mi pak připomeňte. Já a teď se ještě zeptám, odkud byli ty ostatní a ještě se pak zeptám k tomu workshopu. Paul byl teda Berlíno-Američan.
6: Tak, kdo zaujal tebe, Josefino?
5: Tak všichni mě zaujali, ale byli teda ještě z jiného kontinentu, tam byla právě dívčina Krysal a ta byla z Jihoafrické republiky, ale byla překvapivě jako ze všech nejsvětlejší typ, nebyla to černoška.
4: Jo, jo.
5: Byla sídlectý.
6: Ale už tam byla jako někdy její rodina někdy od 16. století, jako a ta
4: jo,
6: původní
4: holandská. To jsou holanděni, no.
5: Jo, jo. A... Pak tam byla Hee Kwan z Jižní Koreji.
6: U té bylo zajímavé, že studoval na té stejné škole jako Paul v New Yorku a právě jako říkal, že to, aby tam mohla studovat a to utratila vlastně celý nějaký svoje jako rodinný mění a studovala tam malbu a jako dělala takový ty realistický krásný obrazy, bylo to fakt dobrý.
5: Nebo spíš takový symbolický.
6: Symbolický, ale jako takovou tu detailní, precizní malbu. No, pak tam
5: a pak
6: bylo.
5: Už tam byli Evropani z Portugalska Mariana, ta byla taková celá potetovaná a taková
6: a nejmladší,
5: nejmladší, nejmenší, ale taková...
4: Nejvýraznější.
5: Jo, jo, taková veselá.
6: Správná. To, jo, jako docela mi líbily ty takový symbolistní, jednoduchý, malovala to z pigmentu, jako z hlin, co si tam pospírala.
5: Jo, že tam dělal takovou sondu místních hornin a to pak přimíchávala právě do barev, nebo si míchala takový nový barvy. Tak to tam docela tak experimentovala a pak tam byla ještě Polka, co žije v Helsinkách na ostrově. A ta teda úplně nedržela tolik s tou komunitou, že pořád měla nějaký výpady, jako tamhle do chrámu, tamhle.
4: Takže to zaspíš jako rekreace.
6: Jo, snažila se tam jako poznat.
5: Po všech.
6: A jako byla taková, že vlastně furt by to nějak jako vlastně organizovala za ty organizátory.
5: Ale zase díky ní jsme pak podnikli jeden skvělý výlet a ještě jsme šli taky na takovou masáž místní ajurvédskou. Teda ta ajurvéda úplně není jako tady z toho, z té Meghalaji, ale...
6: Má to tam velkou tradici.
5: Má to tam tradici v celý té Indii. Takže jsme šli i na tuto, tu masáž, která prostředí ty Té místnosti, kde probíhala ta masáž, byl takový hodně speciální, bylo to tam úplně potemnělý, takový šedě natřený a všude jako od oleje, protože oni tam vlastně nás potírali takovýma nahřátýma olejčkama, všude to tam tím bylo jako potřísněný, takže to vypadalo jak nějaká mučírna, pak tam byla ještě taková zajímavá kastle, taková skříň jako sauna interiérová, který si člověk sednul, takhle ho tam zavřeli a koukala mu jenom hlava, že jak jsou ty Indové malí, tak my jsme tam byli úplně totálně skrčeni, jak v nějaký mučírně.
4: A to bylo, myslíš, původní, nebo?
5: Asi to patří, jo.
4: Protože
5: asi
4: tohle věc, která se tady praktikuje v mnoha takových těch beauty salonech, nebo tak, že tě zavřou.
6: Jo, to je ta původní stará věc. No, jako já jsem v tom byl fakt jak v mučírně, to teda, na to vzpomínám hodně dlouho, jak jsem seděl v Indii v sauně.
5: Tak promiň, že jsem ti připomněla tuhle nepříjemné.
6: Ne, no, v pohodě.
4: Já a ještě, když se vrátím k těm workshopům, co vlastně bylo cílem takhle ta práce s dětma nebo s tou místní komunitou? Jestli to má, jako asi něco trošku, v nich probudit nebo jo, seznámit s jiným světem?
5: Ty kreativity, aby, nebo že jsme chtěli tak trošku rozdivočet i ve škole.
6: Jo, bylo to prostě, a i ty učitelé trošku zažili jiný přístup, potkali se tam jako s jinýma lidma, a i pak jako ta Jana, co pořádá tu rezidenci, tak říkala, že i často jako třeba ty učitelé pak píšou potom, že to bylo dobrý, že si to užili, jestli přijedeme zase a tak, jenže my furt jezdíme jako tam té školy a děti hrozně moc, tak se moc nikam nevracej. A pak jsme tam měli ještě vlastně jeden workshop jako s místníma nějakýma umělcema, což bylo taky docela zajímavý, že jsem potkal nějaký místňáky, co třeba malou nebo
5: tvořej. A ještě jsme zapomněli zmínit, že vlastně celou tuhletu organizaci založila Slovenka Jana Bednárová, která vlastně studovala v Indii a pak se tam osudově zamilovala do Inda a už tam zůstala.
4: A v které části jinde? Někde jinde úplně?
5: Jo, studovala jsem v západní části, ale pak se dostala sem.
6: Jo, protože ten přítel
5: je z Asámu.
4: Takže no. Většina těch workshopů a všeho probíhá teda v Meghalaji.
5: Nějak si oblíbili tu Meghalaju, protože jako ta příroda je tam opravdu taková.
4: Jak jsme se mi koukali, nejvyšší bod je kolem 2000 metrů a nejnižší 150 metrů nad mořem, takže to jsou zásadní rozdíly, že jo, v té zemi.
6: Ale i v těch, na těch vrcholkách pěstují brambory, jak je tam ta vlhkost a teplo, to mě zaujalo, jakože jsem tam v 1800 metrech viděl prostě bramborový pole na takových jako prudkej svahách, no.
4: Čím se dostáváme k jídlu?
6: Jo, ano, velice nenápadně jsem tam přešel.
5: Hupli.
4: Chutnalo nebo nechutnalo?
5: Jo,
4: těšili jste se domů na tu svíčkovou? No?
5: Ne, těšila jsem se do Indie na jídlo, ale vlastně pak mě překvapilo, že v té Meghalaji prostě měli jenom lokální jídlo, takže tam si člověk nedal, jako si tady dá v indický restauraci prostě chicken tikka masala a tyhle ty věci, ale tam prostě byly hlavně ty dály. Po každý trošku jinak okořeněný, ale pořád rýže dál a dál a dál.
6: Jo. Jo, bylo tam takový stereotypní, trošku nějaký brambory, pak nějaký salát tomu.
5: To, že nám tam na tom ubytování přímo jako vařili, že tam byla kuchyně s obsluhou.
6: Tak jsme docela často využívali to, že jsme si dali nějakou tam čerstvou ovoce nebo zeleninu se dal koupit.
5: Jo, místo na pivo jsme chodili na kokosáky.
4: Jo.
6: A to pivo tam, jako bylo tam, ale to...
4: Tak barva odpovídala, ne? Pěna byla.
6: Jo, ale tak je to prostě takový... Lepší si dal kokos.
5: Lepší chvilku abstinovat a pak si to tady zas užít.
4: Dostali jste se i do rodin třeba, že vás vyslali jako na studijní pobyt některým dětem nebo
5: to bohužel učitelům. Ne, nebo bohužel to... Zažili jsme toho tam hodně, ale u těch místňáků tam jsme úplně tak nepronikli.
6: Byli jsme jenom, když jsme byli na výletě v nějaké takové vesnici, tak jsme byli jako v baráčku u místních lidí. A to bylo celé dobře, protože jsme viděli tu jejich jako dřevěnou chýši, velice jednoduchou, pár věcí. A jo, my jsme tam uvařili nám tam na ohni nějaké jídlo, že jo, uvařili nějaký
5: čaj.
6: Jak
5: dokážou žít úplně s minimem a v takovém tom sepětí s tou krajinou. Já vlastně můžu pak přečíst ten zápis toho deníku, to bylo trošku vylíčený.
6: Jo,
4: tak přečti zápis.
5: Tak jo. Já tady
4: odklikávám a mezi tím,
6: doufám, že to máš cenzurované.
4: Než Josefína najde, tak nabídnu vám, kteří nás právě teď posloucháte, pokud si najdete facebookový profil Ešus, ŠUSu, tak můžete napsat případně dotaz, poznámku, nebo na cokoliv se zeptat můžete na Messenger. Když mi to napíšete na Messenger, tak mi to tady vyskočí. Tak a Josefína už našla.
5: Tak nakonec jsem se do Indie skoro zamilovala. Počáteční zděšení vystřídalo nadšení. Podnikli jsme s partou již několik výletů. Hodně jsem si tady oblíbila vodopády, které už se staly i mým ústředním motivem pro obraz. A další úchvatný fenomén jsou zde živé kořenové mosty, které tvoří kořeny stromu gumovníku. Tyto mosty překlenují jak vodní toky, tak i hluboká údolí. Je to opravdu velkolepý zážitek se po nich projít. Jeden průzkum jsme podnikli s celou naší partou. Během expedice se občas prales a mosty zahalily do mlhy. Takže to mělo hodně tajemné aranžmá. Monika, která neustále něco zkoumá a objevuje, naplánovala výlet do Singing Village, Kong Hong se to jmenovalo. A opravdu, prověřili jsme, že tato tradice je stále živá. Matky svým dětem kromě oficiálního jména dávají jména zpěvná. Specifickou melodii, kterou je, když je třeba, zvolávají. Dokonce ve

0: Doprava ke kořenovému mostu, dalšímu kořenovému mostu, byla delší, než jsme předpokládali a tma padá celkem brzo a rychle. Atmosféra byla v skutku fascinující. Cesta vedla po úbočí místních zelených kopců, které se mi jeví spíš jako hory než kopce. Bylo po dešti hodně mokro a kameny, které tvořily cestu, byly hodně kluzké, tak jsme šli celkem rozvážně. Z kopců se pářilo a jak se postupně stmívalo, tak mlha působila tajemně. Siluety pralesní, vegetace, zvuky cikád, žab a pralesa, poletující světlušky a dokonce i fosforeskující dřevo. To byl fakt tajem. Pak se zjevili ještě lovci žab, co si dávali cigáro po úspěšném lovu, ale celkem drastický výjev, ty napíchané žáby na bambusovém špízu. Navíc byli ještě živí. Bydlení jsme měli v takový chatrči pro turisty, ale docela fajn se tam bydlíkovalo a oheň uvnitř chatrče se nám povedlo zapálit. A místní pejsci nás hlídali a ustali si před chatrčí na terásce bambusový.
1: A to bylo z výletu tohle?
0: Jo, to bylo z výletu, takže jsem zapomněla, že jsme tam vlastně trošku pronikli do té místní komunity. Nebo jo. Do těch, k těm domorodcům.
1: Co to znamená kořenový most, o kterém jsi tam mluvila?
0: Nebo... Jo, tam právě, že...
1: Ono je to na jedné, z fotek, co jste mi poslali, no.
0: Jo, jedná se o stromy gumovníky, který mají takový hodně jako spletitý kořenový systém, takový jako liánovitý.
1: Pardon.
0: Dobrý.
1: To je tohleto.
0: Ano.
1: Když se podíváte, pardon, vy co nás posloucháte a jste na facebookovém profilu Ešusu, podíváte se na pozvánku na dnešní Ešus, tak jsou tam fotky a právě ta jedna ukazuje.
2: A na tom je jako zajímavý to, že ty kořenový mosty jsou vlastně jakoby uměle vytvořený, ale třeba před stovkama let, že...
1: Jo, oni ty kořeny tahají uměle.
2: Přesně, že jakoby...
0: Jako náš Břečťan, že člověk taky někdy...
1: Formuje, jako jo.
2: Tak oni si to takhle, aby si zkrátili cesty, že tam ty údolí jsou fakt prudký a různě se kroutí a tak člověk...
0: Nebo i ty, tam je hodně těch vodopádů a ta voda různě klesá a stoupá.
2: Tak aby to nemuseli tak složitě obcházet, tak vezmou tu liánu, natáhnou ji přes to údolí, tam je nějak připojí. Příští rok tam přijmou tady další a za 10-20 roků je z toho takový lanový most a co tam, jako jsem někde zase říkali, ty, že třeba ten nejstarší, co tak je třeba 500 roků starý, nejdelší, který tam má, je přes 30 metrů. A jako fakt zkracuje tu cestu jako o spousty metrů, no.
0: Byl to fakt jako velkolepý zážitek se potom projít.
1: To se svírali půlky, ne, když potom člověk jde. Nebo já nevím, jak jsou ty.
0: Ono to bylo takový, že člověk nemohl moc propadnout, protože to bylo takový hodně jako srostlý a spletený. A
2: pak tam dali, že jo, takový bambusový tyče, do který zase dali ty liány, takže to vlastně tam udělali takový zábradlí na tom, jo, takže vlastně to fungovalo parádně. A tady jako z té fotky člověk nepozná jakoby ty rozměry, jo, ale ten strom, prostě tady jeho kořeny byly prostě větší než já a mezi tím člověk procházel, takže vlastně ten strom by se jako nevyšel do našeho baráku vůbec. A člověk jakoby hledal, kde začíná, kde končí, to vůbec nebylo poznat. Tam prostě šel kořen něco, pak no, tak myslel, že šel do druhého kořenu někam a z toho šel další strom.
0: Ale zapomněli jsme se tam vyfotit jako bába pod kořenem, to mě teda mrzí.
2: Jo, přesně, to byl náš velký projekt a pak jsme na to úplně zapomněli.
1: Chudák paní to má na celý život, že přišli.
0: To nemusela ani do megaláje kvůli.
1: Když jsme u těch obrázků, tak se koukneme ještě na ty ostatní. Tady je jedna fotka vás, tady je vidět Josefína i se Štěpánem, to jste někde u vodopádu,
2: jo,
1: nad vodopádem.
2: A za náma je vlastně ten most možná trošku vidět.
0: Jo. To byl takový kratší, ale hodně spletený.
1: Když se podíváme na další fotku, to jste s dětma a jo, to je jeden artefakt.
2: Mm-hmm. To je ten workshop, kde jsme vlastně jakoby tam z místních, co jsme našli tam v lese a skládali různý zvířátka, tak tady udělali takovýho, nevím, co to je vlastně. A pak to obali listama a jo, to byl dobrý workshop, to je fakt bavilo a nechtěli vůbec přestat.
1: A tady vidět, jak je vtipný Evropaně v tričkách. Jo, a děti hezké košile, tam bylo teplo, asi ne?
0: Jo, tady to bylo ještě poblíž právě toho té džungle a bylo tam šílená vlhkost a oni prostě ty uniformy, které mají svetr a prostě nějaký

0: nadkolenky.
1: To je anglická uniforma, no. A tak to je, jenom že v Anglii je o 20 stupňů míš. No. Ale byli šťastní a spokojení. Že? Zase na druhou stranu, když mají děti uniformy, moje dcera, když byla na základce, tak se snažila prosadit uniformy. Nemusí se ráno vybírat v oblečení, nic, jo. Tady máš teplo zima.
2: A neposnáš, kdo je chudej, bohatej.
1: No, jenom podle telefonu, jako no, potom. V dnešní době, jo, ale... Pak tam máme fotku, to je Štěpán. To bylo taky tam na místě?
2: Jo, to bylo v tom Šílongu, pak jsme měli na závěr takovou jako výstavu té rezidence, kde byl snad tady, nevím, nějaký minister kultury a tak, to bylo celá srandé.
0: My jsme vlastně nějaký... zapomněli zmínit, že kromě těch workshopů jsme tam jako každej měli i svoji tvorbu.
1: A ta tam zůstala potom?
2: Jo, část tam zůstala, dva obrazy jsme tam nechali a něco jsme si odvezli, no, takže...
1: Takže tohle byla Štěpánova tvorba. Tady je Josefína s kokosem.
0: A... Jo, to je moje tvorba, protože jak jsem ten milovník kokosů a pořád jsem je takhle chodila s nima a chovala je, tak se mi nějak zalíbily jako artefakt a vlastně i když jsme si je dávali, jak jsem si udělala takovou tu fotku jako toho, já tomu říkám, jako, se, jako Green Deal, jako když jsme
2: kupovali ten kokos. No.
0: Kupovali, jako jak jsme tam changeovali ty peníze za tu naturály. Tak jsem pak tenhle ten výjev přemalovala na ten kokos a ten výjev z toho jako kokos. Tu moji malbu z kokosu jsem ještě pak malovala na plátno, takže to je taková jako postupka.
1: A máme ho zároveň, když se podíváte zase na facebookový profil Ešosu, tak uvidíte Josefína Štěpána tady ve studiu. A Josefína zrovna drží,
0: cvrknul, ale...
1: drží kokos. Až začne plesnivět, tak...
0: Jo, možná už vyplesnivěl, možná tím už je zase v dobrý fázi.
1: Tím skončí jeho život.
2: On nevyschle, podle mě už takhle zůstane.
1: Jo, že se stvrkává jako lidojedi, sušili ty hlavy, jo.
2: Te, říkáš zajímavou věc, která mě přihrávala další téma, protože jak tam s náma, nebo ta Jana, co organizovala tu rezidenci, tak měla přítele nebo manžela
0: Alakeš.
2: Jo, Alakeše, který jo, hrozně, jako sympatiák.
1: To je jméno Alakeš.
2: No, jo.
0: Křestný.
2: Ale on vždycky vyprávěl zajímavý příběhy, ale ve stylu, jak se říká, long story short, tak on to měl short story long, jo. A prostě vyprávěl něco, ale se říká, to už se nedá poslouchat, jaký blbosti. A pak na něho jsem tam jako uchem zaslechnul, jo, a můj děda, ty má ještě ve skřínici sušený lepky, jo, a takové příběhy, takže to tam fakt má taky, jako bylo ještě minulý generace, tam jako si možná řezali hlavy, takže...
1: To tam bylo taky.
0: A zároveň nás trošku mrzelo, že v tom krásném, v té krásné džungli vlastně není asi skoro žádná fauna, protože jí prostě za ty roky vylovili.
1: Jo, nebylo tam nic.
2: Žádný opice, ani žádný velký ptáci, všechno vylovený.
0: Jen maximálně ty žáby a motýly, no.
1: A ty žáby za chvíli taky nebudou teda.
0: No.
2: Jo, vlastně přišla asi nějaká medicína, antibiotika, tak přišlo to velké přemnožení a...
1: Lidí. Ne,
2: no. A ty všechno vylovili. Že až teďka jakoby už tolik neloví, protože prostě si vypěstujou
0: do vizou. Akorát na tygra si moc netroufnou, tak ten tam občas zabloudí, ale...
1: Neviděli jste ale.
2: Ten spíš v tom Asámu.
0: To asi člověk vidí jenom jednou a pak už...
1: Když jsme u Asámu pil se tam čaj... hodně, protože Asám je známý pro své čajové plantáže. Tak jestli
0: ano,
1: se
0: víme,
1: tam...
0: a tady taky ho měli hodně v oblibě čaj. Říkali mu teda red tea, ale byl to black tea. Jo.
1: Tak v Turecku je taky, myslím, že red tea, ten jejich. Přesně, my se v tom ale jako Evropa, nebo aspoň já se v tom nevyznám.
0: A pak ho pijou docela i s mlíkem, občas to mají asi od těch Britů, pak to přijeli. Já už teda tu historii tolik neovládám, tu čajovou, ale radši jsem pila čaj, protože to kafe tam jako nebylo moc pitelné.
1: Káva ne?
0: Ne. Tam bylo spíš
2: jenom, co jsme
0: si
2: dovezli, no. Tam bylo všude takový ty sáčky Nescafe, že jo, takový ty směsky a to fakt se, nebo automaty, to takový divný.
0: Jako kakajíčko kafový, no.
1: Podíváme se ještě zpátky na obrázek, to je Lovely Hairdresser.
2: No, to bylo skvělý, protože mě tam pěkně voholili a ustříhali za...
1: Jo, to jsi tam ty?
0: Štěpán navštívil místní lazevní.
1: Jo, tady vidím Josefínu, jak fotí.
2: Mm-hmm. Ano, jo, je to tam vlastně všechno. Takže to bylo dobrý, že za pár rupí tam člověka voholili, dali mu
0: třeba
2: péči.
0: Třeba za 15 korun, že jo? Ještě tam nějak nabalzámovali a namasírovali takhle nějak.
2: Jo, člověk. Jsem skoro mumifikovaný.
0: Skoro jsem záviděla, že nemám fousy.
1: Tak no. Dobře, no to se necháme potom. To už jsou zase ty kořenový. No a pak si psala, pak jste mi psali, že jste se zamilovali do vodopádu.
2: Josefina si tam velice oblíbila vodopády. Tak.
1: Ty no. Jsou všude tam, jo.
0: Já chodila místo do lazebnictví pod vodopád, no.
2: A tohle jako je
1: studená
2: malinký.
1: Voda.
0: Jo, studená docela, jo, ale tady to docela šlo vlastně. Hmm. Ale teda na to, že jako ta Indie třeba tam má hodně toho nepořádku, tak jako ta voda a ta příroda byla taková jako docela panenská. Tak to bylo příjemný.
1: No
0: a ty vodopády mě úplně fascinovaly, protože já jako moc vodopádů v životě neviděla a tady prostě se ještě z té mlhy vždycky nějaký vyjevil. Pak
2: ale jakože tam člověk jel
0: jako
2: těma horama, že jo, a nevím, tam se podíval, tam byl 100-metrový vodopád.
0: Tohle byl takový malinký, to byl spíš takový jako předěl jako řeky, ale tam jinak byly fakt jako 100-metrový, nebo já nevím, kolik má ten největší 100 metrů. Třeba 7 i vedle
1: žádná
0: sebe.
1: Sláva, žádná velká cedule, vyhlídkový malo nebo něco takového.
0: No, trošku, pár míst je tam už jako turisticky profláklý.
2: Jako byli jsme vlastně v té restauraci a my jsme jako, že jdeme do restaurace, že tady má být někde vodopád, tak jsem jako si říkal, proč jsme v té restauraci, pojďme k tomu vodopádu. A všude byla ta mlha, nebo se to rozestoupilo a tam jako na protější hoře byl právě nějaký takový gigantický vodopád, tak koukali jsme na něj přímo z té restaurace, jako, což bylo jako dobrý, ale viděli jsme vždycky jenom pár vteřin, protože vždycky se zahajilo, všechno se zahajilo do té mlhy, no.
0: To bylo takový dobře tajemný, takový a filmový.
1: S tou Štěpánovou zkušeností, s tou jinou Indií ještě, tak je ta Meghalaya je jiná Indie, je to tam cítit?
2: Úplně, jako...
1: A v čem je to teda jiný?
2: Protože... No, jsou to jiný lidi úplně, jo, to je fakt, jsem byl pocit, že jsem spíš někde v Amazonii nebo v Brazílii, že jsou takový, ty lidi jsou spíš takový jako Indiáni, ne Indové.
1: Když říkáš, že jsou menší, kolik? 1,50 m, 1,60 m, víš?
0: Já mám 1,70 m a byla jsem tam vyšší než většina mužů, jako.
2: Jo, takže tak 1,60 m, 1,50 m a... No, tak příroda, že jo, všechno zelený, džungle, jídlo jiný plně a jediné, co tam je, takový, co je všude v Indii, jsou motorky Royal Enfield, které jsme si taky museli počítat a udělat si tam projíčku po Meghalaya. Teda my jsme tam byli zrovna v květnu, kdy jsou monzumy, takže jsme začínají, jak jsme prokličkovali mezi nějakýma slejvákama.
1: Když je tam slejvák, tak to je asi hodně vody najednou.
2: Jo, to je, když šle člověk kybel, no.
1: Jo. A to jsou celodenní, nebo odpoledne třeba hodinku, dvě?
2: No, jako v začátku to začalo, že byly takový toho chvíli, pršelo 2-3 hodiny, pak to přestalo, ale pak přišel den a pršelo nějak 2-3 dny v kuse, že jo, byly tam nějaký záplavy a tak.
0: Jo, úplně se tam valila voda jako po schodech.
1: Proto tímhle trpí pak Bangladeš, že jo, protože to všechno z těch hor leteče do té placky.
0: To odnesou.
1: Kde se to usadí. Protože v Meghalaya jim to odteče z těch hor.
2: Přesně, a i s těma plastama jim to tam pošlou.
1: A je uklizeno.
2: Přijde monzum, vyčistí Meghalaya a Bangladeš, jestli musí jedinej, poradit.
0: Čistí, to je jedinej tam hlavní Hadramaš mátrač.
1: Byli jste donuceni někdy použít třeba nějaké zdravotnické zařízení nebo něco takového? Ne, žádná zkušenost.
2: Ne. Jako já jsem, prostě jsem přijel tak nějak po té dramatické cestě 3 dny, tak jsem 3 dny ve Vídně, jsem byl asi 3 dny nějaký nemocný, měl jsem teplotu, ale jsem si dal klasický prášek a v pohodě.
1: A co se týče bezpečnosti, tahle oblast?
2: Jako si v pohodě. Nějak, ani, tam bylo třeba oproti jiné Indii bylo to, že tam šel člověk do taxiku a řekl, kam chce, tam oni mu řekli cenu jako, řeknu, jako pár, třeba půl dolaru. Vůbec tam nebylo takový to smlouvání.
0: Že se tam nelišili ceny pro turisty a pro místní.
2: Šel do obchodu a všechno stálo prostě nic, takže to bylo sympatické, že ještě nepřišli na to, že nás můžou natahovat.
1: Jo, a k tomu se chci dostat právě, jestli turistů tam bylo hodně, nebo jestli to je turisty odhalené a
2: jsem viděl jsem nějakého turistu, nemůžu ani nemoc.
0: Jako... Jo, ale ještě docela jako, teprve je to asi v počátcích tam ten turismus.
1: Já myslím, že to je tam... daleko ta země. Jo, a blbě se tam dostává.
2: Byli tam nějaký jako místní turisti jako Indové, co tam přijeli z druhé části, když jako cestovat.
0: Když jim začínaly prázdiny, tak...
2: A...
1: To určitě, ale jako, co se týče neindických.
2: To ne. Třeba taky bylo zajímavé, jako se tam mluvili, říkali, jo, třeba tady ten asfalt, to je první asfalt, co tam kdy byl položený, že přitom byly jenom jako pěšiny, polní cesty a když jsme přijeli do té třeba té zpívající vesnice, tak tam prostě kamenitý. Končila ta silnice, dal už jenom nějaký pěšinky, schody dolů, do údolí a tak, to, jako teprve to tam stavili ty silnice, a, ale zase třeba jsme byli hluboko v džungli, že jo, a měli jsme 5Gčko lepší než tady, no.
1: No tak možná chtějí navákat zpátky ty zvířata.
2: Možná, takže, jo. Aby se...
1: takže mám strava zdarma. 5Gčko.
0: Z výtvarného hlediska mě tam úplně fascinovaly ty jejich barevný kombinace.
1: To jsem se chtěl zeptat, jako, ty barvy. Jako.
0: Jak jako sladí třeba to oblečení a zároveň i ty baráčky z toho nebojí, nebo prostě jaký chatrček, který třeba je, já nevím, růžovo-zelená.
1: Jo, co, prostě a mají nějaký barvy oblíbený? Barva,
2: asi všechny bych řekl.
0: Všechny, jo, asi všechny a takový ty jako trošku do pastelva často, ale i k tomu klidně nějakou jako pořádně sitou. Úplně jako všechny možný kombinace, ale v tak jakoby příjemných kombinacích.
1: A lidi chodí v oblečení jak? Je to prostě ten evropský?
2: Ne, ne, nebo ne, ne, ten je takový indický, že jo, různý.
0: Ne. Jo, to sári mají, ale nějaký polosári, nebo jakože úplně nebyly jako v tom ortodoxní, ale ženy tam docela dodržovaly, že, nebo starší ženy.
1: A barevně to bylo?
0: Jo, krásný barevně, i s různýma vzorama.
2: Nádherně oblečený, jako člověk.
0: A třeba takový zajímavý klobouky proti dešti, takový z bambusu vypletenou konstrukci a přesto nějakou takovou...
2: Bambus.
0: Taky bambus, nebo nějakou pak... Ještě nějakou krytinu, to bylo taky teda krásný. Že občas tam nějaký ty tradice jako drží naštěstí.
1: Takže je to... Megala je prostě území, který stojí určitě za to objevit, nebo zajít se tam, že to je to trošku jiná
0: jako
1: Indie.
0: Jako byl to fakt zážitek.
1: A... Jo, ale jak jste popsali
0: ale
1: tu
0: to
1: cestu, tak je to strašně...
0: Ale já to zase nemůžu porovnat s tou jinou Indií, já byla jenom na Srí Lance.
1: Proto jsem se ptal Štěpána, ale tak...
2: Jako všude je to zajímavý a jako Meghalaya byla docela mega a zbytek Indie je taky dobrý. Mně se líbilo všude.
0: Jako jsem se rozhodně nejezdí na takový ty jogový retreaty, tady to vůbec to ne. Nefrčelo tohleto. Ne, až ne. Když jsme letěli z Dillí, tak s náma letěla taková bandička, která prostě takových hippizáků, která třeba místo toho, aby seděla jako na té sedačce, tak na ní nějak jako klečila, nebo na bobku, nebo na jedné noze, že tam ještě měli nějaký dozvuky z těch.
2: Jo, ty nás docela bavili, byli takový, měli ty, že jo, jogínský oblečení na sobě, ty Evropani a fakt letadle seděli na zemi a Josefína se na ně chodila koukat a vždycky se vrátila s hrozným záchvatem smíchu. A i teď se tady smí, když se nezapomene.
1: Ono těch klášterů tam asi moc není, že jo, vzhledem k tomu procentuálnímu zastoupení.
2: Jo, tam jako jsme byli, byl nějaký buddhistický klášter, a, jako, a taky tam byly hinduistický, ale nebylo tam toho tolik a je to v jiné části.
1: Jaký byly ty křesťanský kostely? Tam je římskokatolická církev nebo co?
2: Tam,
0: no asi římskokatolická bych řekla. A takový všechny novější.
2: Jsme se aj stavili v jednom kostele, jsme byli na té projížce a tam jsme viděli, že lidi jdou do kostela, jsme si tam zašli, zaparkovali jsme motorku pěkně před kostelem a šli jsme dovnitř a byli jsme tam nějakou chvíli dřív, tak my tam už byli před tým a zpívali písničky.
0: Jo, hodně to mají zpěvný, no, že i kněz tam hodně pije.
2: No, a pak nás to přestalo bavit, až jsme pryč. Ale jako bylo vidět, že
0: docela ta komunita je tam taková vřelá, že po té mši pak ještě tam hovoří a něco debužírujou a i nás tam, hned si nás tam všimli, tak se nás vyptávali, ať přijdeme zase a
1: jo.
0: Zrovna byl nějak den matek tu jednu neděli, kdy jsem se tam šla podívat, tak mi dokonce dali i nějaký dáreč.
1: Máš ho doma?
0: No, on to byl takový tuctový hrníček, já jsem ho tam nechal.
1: A zase bylo odsucené.
0: Ale ještě nějakou květinu, tak...
2: Jo, a vlastně co stálo za vidění, bylo to muzeum Dona Boska, že
1: to jsem se chtěl zeptat, ještě tady mám na mapě, jsem našel.
0: Jo, to je úplná nějaká kuriozita, že tam je to nějak jako největší muzeum, jako i tam jako místních kultur, vlastně těch všech kmenů, ale je to všechno pod tím Don Boskem, který...
2: Máte 7 pater.
0: Jo, je to vlastně takový etnický a zároveň jakoby je tam třeba historie těch misí, nebo jak se tam to křesťanství dostalo. Ale to je prostě muzeum, kde by člověk třeba musel být třeba 5 dní, aby to stihnul nějak jako načerpat, protože tam bylo tolik informací. Jo, mně se to teda hodně líbilo.
2: Jo, to bylo skvělý.
0: Takový jako dobře bizardní tam jo, ty vitrínky.
2: Jo, přesně, ty vitrínky různý, jako někdo by řekl, že to je jako staromodní, ale bylo to skvělé, prostě viděli tam ty kmeny, naučný, jak mají oblečení, jaký nástroje používali, jaký hudební nástroje, rozdíly mezi něma, každý patrovinovaný něčemu jinému, takže... Co dobrý. Já jsem se tam teda dozvěděl, že hinduismus tam má, jak to bylo, že když šipl mě člověk nějaký červ, že jo, pak je zvíře, mravenec, něco, pak je jako zvíře, ze zvířete je, může být ženou, pak z ženy může být muž a pak z muže může být muž jako z bohaté nebo z vyšší kasty a pak přijde to osvícení, takže takhle to je, no, takže... První zvíře, pak žena, pak muž, takže já jsem z toho taky se dost pobavil, no. A nevím, jestli to nebyla nějaká propaganda křesťanská, aby schodili to, ale nevím.
0: Ale tohle byl spíš ten, jo, takhle.
2: Hinduismus. Jo, no, ale no. Jsme se tam hodně pobavili, skvělý muzeum.
1: Jsme na konci, kam zamíříte teď?
2: Teď se budeme držet v Čechách, už jsme viděli všechno.
1: No, ne, za rok budete žádat zase o další rezidenci.
2: Možná, uvidíme.
1: Kde všude se dá jet, jako?
2: Celý takhle, svět.
1: Celý jako, svět, jo.
2: Jenom vás museli vybrat, takže. Vím taky, jednou nás vybrali, jako, že jsme měli takový do Německa, jako tam na druhou stranu Šumavy, ale to zrovna nám nevycházelo už pak časově, tak to jsme zrušili, takže uvidíme. Jako, ne, asi každý rok to nejde.
0: Určitě něco přijde, ale necháme se překvapit. No.
1: A to už vezmete dítě sebou, jo?
2: Jo, určitě.
0: Možná už by mohlo skoro vést nějaký workshop.
2: Žovka by to tam mohla šéfovat za nás.
1: No tak ta nová, že děti navazují kontakty mnohem rychleji a komunikou ztrácí. Děkuju vám moc za návštěvu, šťastnou cestu na další workshop. Hlavně, že jste tohle přestáli. Já se těším, až zase uvidím některé z děl. Nevystavujete čerom náhodou někde?
0: Jo, teďka? No jo, to bych mohla zmínit. Já teď usilovně pracuju na výstavě, která vypukne 13. srpna v Chemistry galerii. Budu to mít jako sochařka ještě s 3 malířema.
1: Jo.
0: A pak den potom budeme mít koncert na Střeleckém ostrově s naší kapelou Vobezdut, která už je taková teď trošku v pozadí, ale teď budeme chvilku zase na ostrovku jako... v popředí.
1: A Štěpáne, ty budeš mít něco někde? Já říkal jsi, jako... tu sochu se už dokončil.
2: No,
1: pramení.
2: Sochu jsem dokončil, ta stojí u pramene řeky Loučnej v obci Karle u Litomyšle a teď jako v dohledné době nemám žádnou výstavu a vlastně jsem z toho hrál, protože to je vždycky hrozný práce, ale tak třeba příští rok něco rozjedu.
1: Fajn, děkuji vám za návštěvu a hodně štěstí do zbytku léta, zbytku roku a zbytku všeho.
0: Děkujem, tak tobě taky.
2: Díky za pozvání.
1: No a na vás všechny ostatní se těším u příští týden u Ešusu, kdo přijde, to se ještě neví. Je léto a léto je chaotické. Letošní léto je zvlášť horké a plány lidí se mění ze dne na den. Stříček Míša, Rádio 1 a takový byl dnešní Ešus. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování.
3: Reklama Rádia 1.
4: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC OG, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.

0: Pam, vysíláme pořad Inklubátor.
1: Je to tak, vysíláme pořad Inklubátor.

0: Krásný večer, přátelé. Začal inkubátor na Rádiu 1. Nám trošku utekla první věc, prostě naše technická chyba, ale to se nedá nic dělat, taky uslyšíte příště. Každopádně od mikrofonu vás zdraví Petr Korál.
1: A Bohuš Němec, ahoj.
0: Tedy dnes se inkubátor opět ve znamení metalu a zpříbuznělých žánrů. A začali jsme takovým tím progresivním metalem, moderním, v podání skupiny Nomura z Olomouce. Ta po EPčku The Silent Whisper, které vydala předloni, vydala už třetí novou skladbu, třetí nový single, který jste právě slyšeli a jmenoval se In the Trail of Desire. No a v těch singlech budeme ještě pokračovat, protože je to taková nová móda i na té tvrdé scéně, že některé ty mladší kapely prostě už jedou v singlech a ty alba už pro ně třeba tolik neznamenají, nebo respektive počase pozbírají singly a udělají z toho album. Co si o tom myslíš, kolego?
1: No, já mám z toho takový pocit, že prostě ty kluci už dneska nejsou schopní složit prostě 10-12 písniček, které by byly tak nějak jakoby silný, držely pohromadě a prostě vyplodějí jednu, dvě věci a jdou s tím ven. A je to takový divný, no, prostě tohle to dělali diskotekoví umělci kdysi a že se to přenese do metalu, to by mě prostě nenapadlo, ale bohužel doba je jiná.
0: No je to tak. Další kapela, kterou máme připravenou, tak je vlastně podobný model, protože oni vydali už 5 singů a zatím vlastně žádný EPčko nebo album. Já si myslím, že to přijde, ale prostě chce to čas. Teď si dáme... Ta kapela, o které mluvíme, se jmenuje Falsebound. Jsou to Pražáci, hrajou takový metalcore, deadcore, opět tedy moderní tvrdá hudba. A ten nejnovější single se jmenuje Cold Remains. Tak máte ho mít.

Posloucháte Inklubátor na Rádiu 1, tohle byly Forcebound a jejich nový single Cold Remains. A dáme si další single v podání kapely, která je pro změnu ze Zlína, jmenují se Minecraft. A je to taková předzvěst nového alba, protože oni vydali první album v roce 2023, jmenoval se This Side Up, a teď prostě vyrukovali s novou skladbou, která se jmenuje Pixelized, a nás to samozřejmě zaujalo už i to minulé album, protože Minecraft hrají takovou, řekl bych, jako hodně osobitou kombinaci deathcore a klasického extrémního grindcore. Jak to zní, tak to budete moci slyšet za chviličku, protože tady je Pixelized.

0: To byl pozdrav ze Zlína od skupiny Minecraft, avizo na jejich zřejmě chystané nové album. Posuneme se trošku na jich, konkrétně do Brna, přímo do Moravské metropole, protože tam je doma kapela Slot, psáno Slot. A toho je úplně jiné hudbě, takovému stoner doom metalu. Kolego, co ty na takovouto muziku?
1: No, musím říct, že jednu dobu jsem to měl docela rád. Dokonce jsem to i dost jako recenzoval, tyhle ty kapely, hlavně z té Británie. No a pak už mě to přišlo takový, že se to furt opakuje a už mě to jako moc nebavilo.
0: Ale stejně si myslím, že to je legrační, jak v podstatě, ať vezmeš jakoukoliv tu kapelu, takže každá vlastně přiznává to, že pro ně je základ Black Sabbath.
1: Tak samozřejmě to víme všichni, že Black Sabbath je základ úplně všeho.
0: Tak si dáme Slot z Brna. Já si myslím, že i oni by nepolemizovali s tím, že také mají rádi Black Sabbath, ale určitě mají i jiné oblíbence. A jak to zní v jejich podání, to uslyšíte teď. Slot vydali úplně nedávno druhé album, které se po eponymním debutu jmenuje Slot Machine. A právě z něj pochází i následující písnička, která se jmenuje Runnin'.

0: To byl výlet do Brna za skupinou Slot a jejich druhým albem Slot Machine. No a tak jako to říkáme v podstatě téměř vždycky, když Inkubátor vysíláme my dva s Bohoušem, tak téměř není vysílání, aby nedošlo na nějaký thrash metal, protože zkrátka dobře ten styl se před někdy, dejme tomu 10 lety, docela začal vracet a trvá to stále, což je dobře, ne?
1: No samozřejmě, tak my se vždycky snažíme ten Inkubátor udělat takový pestrej, aby jsme vlastně pokryli jakoby většinu těch metalových žánrů a tohle je vlastně další jako do skládačky.
0: Tak teď se vydáme do Litoměřic za skupinou Fatal Punishment. Oni debutovali takovým vlastně bezejmenným EPčkem v roce 2020 a o 2 roky později vydali debut Age of Madness. No a na jeho pokračovatele se čekalo až do letoška, kdy vyšla deska, která hovoří sama za sebe už tím názvem, protože se jmenuje The Great Litoměřic Massacre. Prostě velký litoměřický masakr, který vypadá asi takhle. Uslyšíte nejdříve titulní věc, tedy The Great Litoměřic Massacre, a poté skladbu nazvanou Mastermind. Tady jsou Fatal Punishment.

0: Trašový pozdrav z Litoměřic od skupiny Fatal Punishment. Mimochodem, Bohuši, vlastně jak to na tebe působí ta současná trash metalová scéna, když to srovnáš třeba s tím, na čem jsme kdysi vyrůstali, konec 80. začátek 90. let. Máš pocit, že je to v něčem jiný? A nebo že je to naopak jako takový, jaký to bylo, jenom trošku prostě modernější? Jak to cítíš?
1: No, nevím úplně. Každopádně ty kluci hrajou ostře, mají jako ty svoje vzory, takový ty naše, že jo. A mně se líbí, že chodí zase v těch džískách s těma nášivkama a prostě tím žijou. Je to jako takovej ten jejich prostě život, ten názor a tomu prostě hrozně fandím.
0: Na druhou stranu já jsem se setkal, ne že by to bylo běžný, ale některý ty nový thrash metalový kapely, nebo třeba i nový death metalový, tam je to možná ještě víc, že oni vlastně ty nějaký prapředky, ty vlastně kapely, které my bychom čekali, že pro ně budou vzory, takže oni je třeba ani vůbec neposlouchají a neznají. Že oni mají vzory jako kapely, které třeba hrály před 10-20 lety, ale ne před 40.
1: Hele, i to je možný samozřejmě, ale já mám z toho jako radost, když takhle třeba občas jdu do Modrý opice na koncert a, nebo někam a vidím tam ty mladý kluky, jak tím žijou, tak já jsem rád, jako že prostě po nás přišla další generace a že to prostě asi ten metal nikdy neumře.
0: To si myslím, že asi ne. A to je základ. Tak pojďme za dalším metalem, který je z Vysokého Mýta a jmenuje se Trigonum Mortis. Tihle hudebníci a také jedna hudebnice souběžně hrají i v jiných kapelách, jako jsou Dead Killers, Back to Back, Planet of A, Milligan a dokonce jeden i ve východočeské punkové legendě Čertův punk. Ale Trigonum Mortis rozhodně není punk, to je taková kombinace dead black metalu, o čem svědčilo už jejich první album Fall into the Dark. No a letos vydali dvojku, která se jmenuje Antinferno, prostě Antinferno, jedním slovem, Antinferno. A přesně tak se jmenuje i song, který se za chvíličku rozjede. Takže Trigonum Mortis.

Tohle byly Trigonum Mortis, další účastníci dnešního vydání Inkluvátoru na Rádiu 1. Vracíme se na Moravu, konkrétně do Velké nad Veličkou, kde je doma skupina Landscape of Shadows, která hraje takový, já nevím, jak to nazvat, groovy death metal, možná i kapka moderního deathcoreu. Zkrátka dobře, za chvíli si uděláte názor sami. Tihle pánové debutovali EPčkem Better Than Life s podtitulem Alone před 4 lety, ale prvního regulárního alba, které se jmenuje Echoform, se dočkali až nedávno, letos. Takže s tím míříme rovnou do inkubátoru, protože je to pro nás opět mladá, talentovaná kapela. Třeba, že, jak už tomu někdy bývá, v ní působí i zkušenější muzikanti, především bubeník Billy Q, neboli Petr Bíla, který už kdysi dávno v 90. letech bouchal do škopků v kapelách jako Odpad, Abaddon nebo Mortal Ration. No a dneska souběžně s Landscape of Shadows, protože takzvaně multiaktivní, tak bubnuje ještě v Shatun, South White Aeon a také v obnovených Sad Harmony. Ale tohle jsou Landscape of Shadows a dvě skladby z debutu Echoform. Jmenují se Watch the Smoke Rise a ta druhá Edenbound.

0: To byly Landscape of Shadows s velké nad veličkou. Znovu připomínám, že to byla ukázka z jejich prvního regulárního alba Echo Form. No a dnešní inkubátor zakončíme na jihu Čech v tamní metropoli, tedy v českých Budějovicích, a zahrajeme si něco od kapely Get Splash. To je nové jméno na tamní scéně, ale opět, jak už tomu často bývá, tak se za nimi skrývají muzikanti, kteří už mají ledacos za sebou. Konkrétně v případě Get Splash, to je kytarista a zde také i basák Toki, který prošel kapelami Svině, Hate, Tosiro a Loot. Hate, Tosiro a Loot s ním působil i bubeník Jouza. No a k sobě do nového spolku povolali ještě vokalistu, který si říká Savi, a ten působil v kapele Infarkt, psáno Unfarkt, prostě s tím umlautem německým Forek. Get Splash, na rozdíl od těch dřívejších kapel, kterými pánové prošli, a což byl hlavně Krust a takový ten fastcore, tak Get Splash hrají takový hodně originální grindcore. Důkazem je první eponymní EPčko, vydané letos, ze kterého vám pustíme tři skladby, a to bude od nás pro dnešek všechno. Ty skladby se jmenují Compost of Shit, Fat Piggy a Reverend of Rotting Flesh.
1: Nádherný názvy.
0: Že jo. Tak, loučíme se s vámi pro dnešek, uslyšíme se opět za 6 týdnů, doufejme ve zdraví, že přežijete nejenom léto, případně i další vysoké teploty. Já doufám, že už nebudou, ale nechci malovat.
1: Já taky doufám, že už nebudou, protože se v tom nedá dělat, nedá se v tom hrát, nosit, spát, nic.
0: Že to všichni prostě ve zdraví přežijeme a že vy hlavně ve zdraví přežijete i ty následující tři skladby, protože pokud máte na hlavě ten klobouček, tak si ho naražte pevně, protože by vám mohl třeba ujítnout. Takže tady jsou Get Splash a od nás je to pro dnešek všechno. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Inkubátor.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne,
1: Inhaluje.
0: Inhaluje rádio.

Deuce!

0: Thank you. Thank you very much.
1: Příjemný poslech od toho mikrofonu Rádia 1 vám přeje Dan Vojtíšek, posloucháte Jazz a Fusion hodinku, když dnes bude víc bluesová než jazzová, ale kde by byl jazz bez blues, že ano. A jako první jsem pro vás vybral živou nahrávku Alberta Kinga a u té ještě chvilku zůstaneme.

Tolik Albert King, a když už je ta dnešní Jazz a Fusion hodinka bluesová, tak nemůžu vynechat jednoho z mých nejoblíbenějších bluesových muzikantů, a tím je kytarista John Lee Hooker.

Tolik John Lee Hooker a na závěr jsem si pro vás připravil ukázku z české bluesové scény, respektive z moravské, a

Tím hudebníkem bude Jan Fitz, kytarista, textař, skladatel, mimo jiné také výrobce skvělých kytar a baskytar Redbird. A Honza píše převážně v češtině, což je podle mě o to vzácnější těch bluesmenů tady v Čechách a na Moravě, kterým by to člověk věřil doslova, tak není mnoho. Takže užijte si tvorbu Jana Fitze a já se budu těšit opět za 2 týdny na Rádiu 1.

Možná se tentokrát nezvládnu znovu nadechnout. Ještě jeden splín, možná se udusím jen vlastní vinou. Dáváš víc, než můžeš dát, beru víc, než vůbec můžu vzít. I když bych strašně rád, obavíme, že mě prostě nezachráníš.

všechny probuzení z nedobrých snů. Kdy hledáš rukou po posteli a nejsem tam. Věř, že jsou mý city ryzí a bolí mě, že tě to bolí. Nikdy se nezměním, je mi to líto, vždycky utíkám.

0: větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

změně kurzu se můžem dohadovat, můžem hlasovat, můžem se ptát. Mlčících nemůžem.